0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta bude v úterý zase levnější. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí útoku na školách a Šik připouští možný návrat do reprezentace. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta v úterý zlevní o 16 haléřů. Maximálně smí u benzinek stát 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 640 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a v pondělí. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. To bude ceny regulovat do konce měsíce. Na dodržování cenových stropů má dohlížet specializovaný finanční úřad. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízení bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 tisíc eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a pro 2 zraněné. Každá z pozůstalých rodin dostane v přepočtu přes milion korun a těžce zranění schodně necelý půl milion. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zemřela žákyně. Další učitelka byla zraněná těžce. Policie z útoku podezírá 13-letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou a pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Šik to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, a to zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Curtain sculpted in the approved manner by the hand of the Almighty.

Dinosaur Jr. je velké jméno v žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Cis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili lavičku Václava Havla a české volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě v pondělí schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na 1 hektaru zemědělské půdy. Při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil na místo dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí slavnostně odhalili lavičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy lavičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace v pondělí potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Dinosaur Jr. je velké jméno v žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mes Cis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta bude v úterý zase levnější. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí útoku na školách a Šik připouští možný návrat do reprezentace. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta v úterý zlevní o 16 haléřů. Maximálně smí u benzinek stát 48 korun a 38 haléřů za litr. Benzín budou smět čerpací stanice prodávat nejvýš za 640 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a v pondělí. Vyplývá to ze zveřejněného cenového věstníku ministerstva financí. To bude ceny regulovat do konce měsíce. Na dodržování cenových stropů má dohlížet specializovaný finanční úřad. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízení bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 tisíc eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a pro 2 zraněné. Každá z pozůstalých rodin dostane v přepočtu přes 1 milion korun a těžce zranění schodně necelý 500 000. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil žák na základní škole ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici pak zemřela žákyně. Další učitelka byla zraněná těžce. Policie z útoku podezírá 13-letého žáka uvedené školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Patrik Šik zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění. Návrat do národního týmu ale do budoucna nevyloučil. 30-letému útočníkovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou a pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Pokud bude zdravý a bude cítit, že reprezentaci dokáže pomoct, může si s koučem o návratu znovu promluvit. Šik to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, a to zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, existíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda schválila miliony pro zemědělce. Ve Frankfurtu nad Mohanem odhalili labičku Václava Havla a české volejbalistky postoupily na mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě v pondělí schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří hospodaří minimálně na 1 hektaru zemědělské půdy. Při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíc týká lidí těsně před důchodem.
2: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
1: Na výměnu řidičáku bychom mohli méně častěji. Mezi ministerstvy se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil namísto dnešních 10, 15 let. Ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí slavnostně odhalili labičku Václava Havla. Stalo se tak v den, kdyby bývalý československý a český prezident oslavil 90. narozeniny a zároveň 2 dny před začátkem frankfurtského knižního veletrhu. Česko je letos čestným hostem. Havlovy labičky jsou z dílny architekta a designéra Bořka Šípka a jsou rozmístěné na řadě míst v Česku i ve světě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace v pondělí potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Dinosaur Junior je velké jméno v žánru, kterému se říká Slack Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mesci se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: s Europlazmou.
1: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No pěkný vám ráno, takhle před šestou. Hanuš slaví svátek taky. Hanuše, venku ta teplota kolem 6-9 stupňů. Nic moc, no už to bude padat trošku. No a máme úterý s datem 6. října. Nebudu to zdržovat, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká dráha čelí kritice kvůli snížené kapacitě vlaků. Česko zavádí nový systém varování a hokejista Ovečkin ohlásil konec kariéry. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. Jen ve včerejším ranním provozu chybělo 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám nebo instalaci zabezpečovacího systému. Na příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. S nedostatečnou kapacitou spojů se středočeši setkali i v předchozích týdnech. Vedení kraje vyvolalo krizová jednání s Českými dráhami a je připravené uplatnit smluvní sankce. Na silnici mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se začíná pracovat. Dnes startuje oprava frekventovaného tahu první třídy číslo 66. Práce potrvají až do jara, řidiči musí počítat s omezením. Více už Eva Panašová.
2: Průzkum potvrdil kromě potřeby výměny asfaltových vrstev i nutnost zpevnění podloží. Při té příležitosti silničáři upraví okolí vozovky, zrevidují odvodnění, svodidla i dopravní značky. A než se vše opraví, musí se řidiči připravit na komplikace. Je v podstatě jisté, že se tady začnou tvořit kolony. Aby se ale zdržení alespoň trochu zmírnilo, v dopravních špičkách budou průjezd místem řídit regulovčíci. Po zbytek dne pak semafory.
0: V únoru začne fungovat nový systém varování, například při povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo do mobilu, ale také instrukce, co mají dělat. Upozornění budou rozesílat hasiči nebo armáda. Oproti takzvaným lokalizovaným zprávám nemá dojít ke zpoždění třeba kvůli přetížení systému. Varování se zobrazí i na zamčeném displeji a doprovodí ho zvukový signál. A to i v případě, že má člověk telefon stlumený nebo mimo dosah signálu. Lokalizované SMS zprávy budou fungovat i nadále. Nový systém je má doplnit. Popeláře často trápí špatně zaparkovaná auta. O jejich průjezdu pak rozhodují centimetry. Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický prosí řidiče o spolupráci. Jeho kolegové podle něho dělají všechno proto, aby popelnice vyvezli.
3: Pokud se nedostanou k některým stanovištím, musí se na místo vrátit v náhradním termínu. Je to sice provozní komplikace, ale na takové věci jsme samozřejmě připraveni. Svoz odpadu musí bezpodmínečně fungovat.
0: Pražská popelářská auta najedou za směnu i 100 kilometrů. Nejtěžší průjezd bývá na hustě obydlených sídlištích nebo v úzkých ulicích v centru metropole.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Nejlepší střelec historie NHL Ovečkin oznámil konec kariéry. Prohlásil, že tato sezóna v elitní hokejové lize bude jeho poslední. V NHL působí 41-letý ruský útočník od roku 2005. Do své 22. sezóny v zámořské soutěži nastoupil s 929 góly a v základní části na kontě. Rekord Viena Gretzkého 894 branek překonal loni v dubnu. Dosáhl na druhou dlouhou řadu rekordů, mezi nimiž je 20 sezon s alespoň 30 nastřílenými góly. S 18. sezónou s kapitánským C-čkem na hrudi je Alexander Ovečkin třetím nejdéle sloužícím kapitánem v NHL. Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Kytarista legendárních Guns N' Roses a zpěvák kapely Outer Bridge se v rámci skupiny Conspirators sešli už k pátému společnému albu. Ta deska s názvem Flying Blind vyjde 26. února příštího roku a uvozuje jí stejnojmenný single. Ten videoklip můžete se na něj podívat na rockzone.cz. Album vzniklo převážně ve studiu Barbarossa na Floridě a produkoval ho zkušený Michael Basket, se kterým oba hudebníci už v minulosti několikrát spolupracovali. Na vás bude zajímat asi počasí, tak samozřejmě dneska jasná obloha bude, to samozřejmě slibuji, ano, ale už se nám to bude tak nějakým způsobem trošku měnit to počasí. Takže jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. No a v rychlosti jdeme na dopravu. Trošku vás bude možná v Anglické ulici v Praze ve směru na Legerovu trápit řízení semaforu, protože jsme tam teďka asi 10 minut stáli na červené. Na Českolipsku příjezd do Mimoně, bouralo tam osobní auto, takže tam pozor. A k Belská ulice ve směru na Letňany je to za nájezdem z Novopatské, bourala dvě osobní auta.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Na ještě čas 6.04.

0: Boba Marleyho asi nemusím nějak představovat, v každém případě teď v 6.20 nám dohrává Buffalo Soldier. Tak pojďme dál na další muziku. Yellow Cards a Good Charlotte. Venku ta teplota kolem 6-9 stupňů.
1: Doprava z Global Assistance.
0: Na nesmí chybět ani pohled na silnice, takže vyjeďte opatrně na některých místech, samozřejmě mlhy, takže svítit předepsaným osvětlením. Mlhovky, no máme problém s mlhovkama, měli bychom si o tom něco načíst. Zenklova ulice, náměstí na Stráži, pozor na světelné křižovatce. Dvě osobní auta a blokují dopravu. Z Pohořelic na Brno, je to na sjezdu na Modřice, dvě osobní auta, taky pozor, porouchaný auto na D11 na 94. kilometru ve směru na Jaroměř.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
12: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
13: Hit sezóny na rádiu Rock.

0: Breaking Benjamin za námi 6.30, dáme rychlý fleše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České Lípě najel včera večer vlak do Nástražného Kamení. Podobná nehoda se tam stala už v září. V Šumperku ráno hořelo v ubytovně. Evakuovat se muselo 14 lidí. Muž dostal v Británii doživotí za pokus vniknout na izraelskou ambasádu a zaútočit. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. A česká fotbalová repre dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz.
1: Rádio Rock Zone.
0: Varastovy věci. Pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A 6 hodin 38 minut, my se zase podíváme na to, jak se jede aktuální informace. Tady samozřejmě mám z Liberecký. Do centra před sjezdem na Davidkovu 3 osobní auta, zdržíte se v koloně už od Ďáblic. Zenklová, náměstí na Stráži, na světelné křižovatce 2 osobní auta. A blokuje se tady doprava, takže počítejte s zdržením. Z Pohořelic na Brno, na sjezdu na Modřice 2 osobní auta. Na příjezdu do Mohelnice od Olomouce havarovalo osobní auto. Pak hned 3 bouračky máme na Štěrboholské spojce u sjezdu na Dolní Počernice směrem k Barandáku. Popojíždě se tady už od Černého mostu. No a Vekbelský směrem do Letňan za sjezdem z Novopatské taky nehoda. No a pojďme dál. Mám tady trasu Plzeň Karlovy Vary.
2: Jedu po silnici číslo 20. U Chotíkova je dopravní nehoda. Už jsou tam záchranné složky, tak si dávejte bacha, je tma.
1: Díky. Dobrá zpráva zde jedničky, 209. kilometr z Vyškova na Brno. Ten kamion se podařilo po nehodě odtáhnout. Kolona se postupně rozjíždí.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: A jak to bude s tím počasím dneska vypadat? No, krásný, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty, ty počítejte poměrně ještě vyšší, 18 až 23, ale bude trvat, než se to tam dostane. Aktuálně tedy, když se podívám na teploty, jak to vypadá v jednotlivých městech, Praha hlásí 9, oproti tomu třeba Liberec, Ostrava nebo Brno 10 stupňů, ale zase chladněji třeba v Karlových Varech nebo v Pardubicích, tam jen 7.
3: Dinosaur Jr. je velké jméno v žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.
1: No a my si dáme Ozzy Osbourna s Billy Morrisonem a Steven Stevensem. Crack Cocaine. 6 hodin 40 minut. Pěkný ráno.

0: A jestli jsi za námi 647.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jestli někam vyrážíte, tak bacha na cestách. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Mišáku, hezké ráno. V Praze překáží dopravní nehody na Liberecké do centra před Bulovkou. Kolona je od Čakovic. Na Kbelské směr Letňany za Novopaskou. Tam se zdržíte od D10 a od Hloubětína. A dva nákladňáky překáží po bouračce na Štrboholské spojce směrem na Štrboholy u Dolních Počernic. Zdržíte se od D10. A omezeně projíždíte také na ulici k Barandovu do centra před sjezdem na Barandě. Kolona je tam na zhruba 5 minut. Z Global Assistance, Kuba.
0: Bacha, z Mladý Boleslavy na Českou Lípu u Jestřebí, tady se nabírali divočáci, to osobní auto tam se srazilo se třema, takže bacha na omezení provozu a před Krapčicemi směrem od Citova, tady bacha, dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Topcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak víte, co se skrývá pod označením třeba geopark? Tak geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii takového udržitelného územního rozvoje. Takže dneska si právě připomínáme Mezinárodní den geodiverzity. Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak se když tak počtěte. Von internet je toho plno. No a my samozřejmě máme také informace pro vás. Hanuš slaví svátek. Máme úterý 6. října. No a společně s tím můžete zajít taky někam na muziku. Je úterý, takže moc toho není. Ale našel jsem tu v Praze třeba Stormin. Můžete na Slamník. No a v areálu plzeňského pivovaru tady Pilsner Fest, který trvá až do soboty. Takže můžete zajít. No a samo sebou my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V České Lípě opět najel vlak do kamení, ve Francii opět protestovali studenti a povinné ručení zdražuje. V České Lípě řeší vandalismus na kolejích. Včera v podvečer najel vlak do nastraženého kamení. Provoz na trati do Nového Boru se zastavil, ve vlaku cestovalo asi 20 lidí. Nikdo se nezranil, po pachateli policie pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení. Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. A kameny na kolejích se objevily v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy objasnit nepodařilo. Žádají proto veřejnost o pomoc. Pokud někdo včera nebo ve středu 23. září viděl v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, má se ozvat na linku 158. Povinné ručení je dražší, důvodem je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. A průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšila průměrně o necela 4%. Řidiči průměrně platí přes 4600. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Nejvyšší ceny povinného ručení jsou opět v Praze, pohybují se v průměru kolem 6000 korun. Nejnižší naopak sjednávají pojišťovny v Pardubickém kraji nebo na Vysočině. Středoškoláci ve Francii opět vyrazili do ulic, protestují proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Od začátku protestních akcí bylo zraněných bezmála 200 studentů. V severofrancouzském městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát. Na jiném místě slzný granát těžce zranil dospívajícího chlapce. A při dalším incidentu jedna žena přišla o oko. Dnes se budou konat další masové demonstrace, kterých se zúčastní i odbory.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A je to tady, večerní soupeři fotbalové reprezentace nahánějí strach. Anglie v posledním zápase zostudila Chorvaty, kterým na jejich domácí půdě nasázela 7 branek. My máme v Londýně reportéra Tomáše Zemánka, ahoj.
2: Do zápasu s Anglií náš tým možná povede kapitán Vladimír Coufal.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Já jsem nemohl ve Španělsku hrát, takže jsem sledoval na Lisportu a myslel jsem, že to je nějaká chyba. Nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit.
2: Fanoušci přímo na místě mají z posledních reprezentačních výkonů radost. V očekávání výsledku jsou ale krutí.
4: Jo, jdeme na zápas. Marťo, jaký čekáme výsledek?
5: Já myslím, že prohrajeme 2-1.
6: Pravdu nebo?
7: No pravdu, jasně.
6: Pravdu, dostaneme 5. Hrajou skvěle, ale nejsem si jistý, že to má budoucnost pro český fotbal. Tady.
2: Že to bude přinejmenším těžká výzva, to dobře ví Karel Poborský.
8: Anglie je skvělá furt, ale doma o to silnější tady ve Wembley. Jsem na to sám zvědavý, když jsem je viděl teď v Chorvatsku, tak snad to nebude něco podobného.
2: Utkání Anglie-Česko začíná ve 20:45. Z Londýna Tomáš Zemánek.
0: Dave Grohl si splnil dětský sen, frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, když si s legendární kapelou střihl právě tuhle skladbu, Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Angusovi a Stevie Youngovým a s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přispěla náhoda. Kvůli koncertu se kvůli počasí přesunul z 25. na 2. říjen a Foo Fighters při něm zaskočili jako předkapela za Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství, jejich hudba ho podle slov zasáhla už v 11 letech. No a dneska uvidíme hodně sluníčka a teploty, ty nás budou lechtat tak trošičku ještě poslední dva dny. Bude to nějak na 23 stupních, tak se na to připravte. A taky se připravte na Štěrbohovský spojce na Černý most, sjezd na Hloubětín v levém pruhu osobách s dodávkou. No a z Bukoviny nad Labem na Vysokou nad Labem dodávka s autobusem.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Zas to uteklo 7 hodin 5 minut. Pěkný ráno.

0: Tak jste slyšeli, že Slash a Smileskin Redding budou vydávat další album. Teď je 7 hodin 16 minut, nebo jestli chcete, tak 7:45. Hanuš slaví svátek, Hanuše taky. Dáme si Bruce Springsteena, Born to Run.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na den na komplikace v dopravě, 4-kilometrová kolona je z Benešova do Prahy, to je klasika před Mirošovicemi. Se zdržením počítejte na jihu Moravy, zde jedničky, tam se popojíždí mezi 217. a 196. kilometrem na Brno z Vyškova. Kolona je na 50. mezi Slavkovem a Holubicemi směrem do Brna a 5-kilometrová kolona na Bratislavské dvojce před Brnem. Jak to vypadá v Praze? To ví Kuba, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze už překáží několik dopravních nehod na hlavních tazích. Problémy čekejte například na cestě od Hradce Králové a Mladé Boleslavy na jižní spojku. Kolona se táhne od 3. kilometru D10 a od 10. kilometru Hradecké D11. A dále po celé východní spojce po sjezd na Dolní Počernice, kde stojí dva nákladňáky. Ucpaná je také Novopatská až po Kbelskou, ke sjezdu na Kbely směr Letňany, kde se bouralo. Pokud pojedete od Štěrbohol, tak fronta je od Průmyslové. Na cestě na Černý most pozor na nehodu na Štěrboholské spojce za Průmyslovou, poskakuje se od Spořilova. A na cestě od Ústí nad Labem do centra města čekejte zdržení v úseku Čakovice Bulovka na Liberecké ulici, kde se také bouralo. Z Global Assistance Kuba.
1: Pěkný, no, to chce panáka, tedy ne panáka, muziku. Dáme si Europe.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
10: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
12: Hit sezóny na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky a lákají z lidí platební údaje. Rakouská policie zadržela dva Slováky, které spojuje s krádežemi nejméně 21 aut a z pokusu o krádež z dalších 7 vozů. V německém Frankfurtu, kde bude slavnostně zahájený knižní veletrh, kde je Česko čestným hostem, a tenista Jiří Lehečka si dnes v Tokiu zahraje o titul s Alcarazem.
0: Radio Rock Zone.
1: A venku 6 stupňů, no tak pěkný ráno.

0: úterý 6. října, Hanuš slaví svátek 7.39. Ve čtvrtek opět pravidelný pořad s Tomem, tedy odposlech, hostem bude Vojtáno. Natočili spolu takový docela zajímavý single. Navíc Vojtáno vydal novou desku, taky o tom samozřejmě bude pokec tady. Jestli máte nějaký dotazy, tak studio@rockzone.cz.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, už se nám to stosuje naprosto všude. Tak ulice 5. května před Nuselským mostem, bourala tam dvě osobní auta. Na Zlínsku ze Slavičína ve směru na Rokytnici, tak též dvě osobní. V Praze ještě Střížkov, Rochlická, u křižovatky se Střelničnou, dvakrát osobní a osobní s autobusem na Olomoucku v Těšeticích.
2: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jim Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Breakthrough, no a samo sebou od zítra, tedy od 7. října, potom čtvrtek, sobota a neděle, jde do kin samozřejmě remasterovaná verze toho záznamu legendárního koncertu z Budapešti z roku 1986. Bude tedy promítat Cinema City, taky třeba Kino Atlas, regionální kina. A já akorát dodám informaci, tady ta 4K verze, je to původní 35mm záznam, byl kompletně zremasterován do rozlišení 4K s dynamickými zvukovými mixy. Tak můžete být u toho, podívejte se, a koukal jsem teď na kina, docela se to prodává.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A co se nám prodává, taky dopravní nehody, protože jich je celá spousta, takže jdeme se na to podívat. Teď aktuálně v tuhle tu chvíli tady mám Kubu, takže co máš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Problémy očekávejte stále v Praze, kde je výraznější provoz než obvykle. V obou směrech je omezený průjezd například na Kbelské ulici u Novopatské. Kolony čekejte z obou stran, a to od Letňan a také od Průmyslové ulice a na Novopatské od Satelic. Pomalu pojedete na východní spojice od D10 po Štěrboholi. Na 5. května před Nuselákem boudala dvě osobní auta, očekávejte tam narůstající kolonu. A momentálně pozor i na jižní spojce, kde se popojíždí od Krče až po Dobřížskou ulici. Z Globá Sistán z Kuba.
0: Kolona taky na 5. května, ale pojďme dál z Litoměřic na Českou Lípu, křižovatka na Ploskovice, dvě osobní, mezi Pískem a Putimí osobní auto havarovalo a vozovka je průjezdná Kyvadlově, takže tady se zdržíte. A ještě do Brna pojďme, Štefáníkova ulice na křižení s Kabátníkovou, je tam odstavený auto, takže tady pozor.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
11: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak někde to může být 6, někde to může být dokonce 9 stupňů, teď takhle po ránu v 8 hodin. Hanuš slaví svátek, Hanuše taky. Máme úterý 6. října, ano, podzim je tady v té plný kráse, takže teploty dneska ještě do 23, ale to si taky řekneme samozřejmě. Teď spíš nějaká ta pozvánka za muzikou. V Praze je Blaze, v Meat Factory dneska Holifak nebo taky Reto. Narrator taky třeba Impulse v Rock Cafe. No a na Slamníku tady třeba Stormin. A pak tady mám ještě jednu akcičku a ta bude velká. Ano, bacha na to, ať to nepřeženete v Plzni. Pilsner Fest, takže v areálu plzeňského pivovaru. Tady bude taky veselo. No, nebudem to zdržovat, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Obří s jedinou kandidátkou přibývá. Česko je čestným hostem knižního veletrhu v Německu, ale Hečka si v Tokiu zahraje o titul. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky, vydávají se za zákaznickou podporu leteckých společností a lákají z lidí platební údaje. Začne to tím, že zákazník zveřejní svou stížnost pod příspěvkem letecké společnosti na sociální síti. Podvodníci pak na takový příspěvek reagují, omlouvají se za nepříjemnosti, nabízejí pomoc třeba se spožděným letem nebo odškodněním a prosí zákazníka, aby pokračoval v soukromé konverzaci v aplikaci WhatsApp. Podfukáři v některých případech využívají oficiální loga značek nebo v názvech odkazují na zákaznickou podporu nebo reklamační oddělení. Od cestujících se pak snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníku informovala kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. Checkpoint lidem doporučuje ověřit si, jestli komunikují s oficiálním účtem letecké společnosti a citlivé údaje poskytovat pouze přes oficiální kanály. Společnost se obává, že v budoucnosti budou podvodníci v případě využití umělé inteligence oslovovat více lidí, jejich komunikace bude ještě profesionálnější a o to hůře rozpoznatelná. V Česku roste počet obcí s jednou kandidátkou. Tento pátek a v sobotu budou mít lidé na výběr kandidáty pouze z jednoho uskupení ve třetině obcí. Povolební složení je už navíc jasné na tisícovce míc. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu. A nejde pouze o vesnice, ale i o města s několika tisíci obyvateli. Nejméně soutěživých voleb bude o víkendu v Plzeňském kraji. Jednobarevné složení čeká skoro polovinu tamních zastupitelstev. Pouze jednu kandidátku budou mít podle Mladé fronty dnes na výběr také obyvatelé každé třetí obce ve Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Počet obcí s jedinou kandidátkou roste dlouhodobě. Zatímco v roce 1994 jich bylo 645, nyní je jich 1840. Na knižním veletrhu v německém Frankfurtu se blízkne i Česko. Na jeho 78. ročníku je totiž čestným hostem. Reprezentovat naši zemi bude 70 autorek a autorů. Dnes v podvečer proběhne zahajovací ceremonie veletrhu. Doprovodí česká zpěvačka Iva Bitová. Už ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostně odhalili lavičku Václava Havla k příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. No a Karlovarský kraj dá přes 500 000, tedy přes 1,5 milionu na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost. Jak? Tak to vám přiblíží Dušan Valenta.
2: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách.
1: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenista Jiří Lehečka zabojuje v Tokiu o titul. Postaví se proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále na programu je od 11 hodin našeho času. 24-letý Čech může oslavit turnajový trumf na okruhu ATP po třetí. Loni si odvezl trofej z Brisbane a o rok dříve z jiného australského města. Adelaide. A je to tady. Greta Van Fleet dorazí poprvé do České republiky. Americká rocková čtveřice zahraje 22. května příštího roku v pražské O2 aréně. Koncert bude součástí turné Into the Beginning, na kterém kapela představí nové album Palace for the People. A nebude na to sama, jako speciální host vystoupí sesterské duo Larkin Poe. Do Prahy dorazí formace po téměř 15 let po jejich vzniku. Bratři Kiskovi společně s bubeníkem Danny Wagnerem se postupně z klubu propracovali až do světových arén. Za From the Fires z roku 2019 získali Grammy za nejlepší rockové album. No a vstupenky jdou do běžného předprodeje tedy v pátek 9. května. A počasí, dneska uvidíme hodně sluníčka a teploty, ty nás budou lochtat na nose. Tak 23 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Trasa Hradec Králové, Vysoký Mýto, je tam nehoda dvou osobních aut, takže tam opatrně, na silnicích vůbec opatrně, 8 hodin 6 minut. Tady jsou Lordi a přijdou třeba U2, Foo Fighters.

0: Tak mi tady Tomáš říká, jaký jsem blb, že jsem vám řekl, že ty lupeny na Greta Van Fleet jdou do prodeje 9. května. No fakt jsem blb. Od 9. října, prosím vás. To je hlas, co? 8 hodin 13 minut, dáme si Shinedown, pak přijdou YouTube.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: tak trošku krvavá neděle YouTube. No 50 let na scéně, no. 50 let už, no pěkná, pěkná řádka let je to. Za chvilku Foo Fighters, ale vy se když tak v koloně podívejte třeba na svůj řidičák, aby vám náhodou nepropadal, protože letos bude končit značné množství řidičských průkazů, takže pak je za to taky taková zbytečná pokuta. No jdeme na ty kolony.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jakube, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze a v okolí očekávejte výraznější problémy než obvykle. Na příjezdech do Prahy jsou kolony například po D5 od Plzně od 7. kilometru, 3-kilometrová je na Chomutovské D7 před letištěm, na D10 od 10. kilometru a na Hradecké D11 od 13. kilometru. Přímo v Praze čekejte fronty v obou směrech na Kvelské ulici před nájezdem na Novopatskou a také v okolí. Na Liberecké do centra od Čakovic a ucpaná je i cesta od Krče po tunelu Mrázovka od jižní spojky Global Assistance Kuba.
0: Tak jdeme dál, v Plzni Domažlická ulice, poblíž Kruháče, 2 osobní auta a je tady omezení dopravy, bacha na to. Na Novojičínsku ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Záhuní 3 osobní, došlo tady i ke zranění, takže omezení provozu a zdržení v dlouhých kolonách. Na Navřetínsku v Krhové hlavní ulice, tady vysypaný náklad makadamu, takže bacha na to, jezděte opatrně.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Pomáháme s Europlazmou.
7: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
12: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak jdeme na Fleše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Minuta po půl devátý, pěkný ráno, silničáři dokončili opravu dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. V Šumperku ráno hořelo v ubytovně, evakuovat se muselo 14 lidí. Kapacity vlaků u Prahy jsou snížené, proto je kraj připravený uplatnit sankce vůči Českým dráhám. A Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. No a tenistka Linda Nosková podlehla v Pekingu Rusce Alexandrovové a neobhájí loňské finále.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na Bacha Kbelská před sjezdem do Novopatské, do Hlubětína, osobák s nákladním. V Plzni Domažlická ulice, poblíž Kruháče, havarovala tam dvě osobní auta, omezení dopravy. Na Novojičínsku ve Frenštátu pod Radhoštěm, ulici Záhoní, tři osobní auta, takže tam taky pozor. Jinak kolony jsou na Pražském okruhu v obou směrech, no a na Jižní Moravě D1 před Brnem, tam si vystojíte kolonu cestou z Vyškova, taky na příjezdech do Brna po D2 nebo cestou z Pohořelic. A ucpaná je trasa ze Svitav na Brno mezi Milonicemi a Lipůvkou.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak dneska ty teploty do 23 a bude slunečno, takže počítejte s tím, že dneska vás ještě sluníčko pošimrá na nose. V noci ale pozor, tam bude ta teplota poměrně klesat a klesnout může i na 3 stupně.
2: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Cis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak ZZ Top jako dnešní moje tečka. Teď už s váma Tomáš s pořadem Objednej si svůj song. Takže vy si pište na song@rockzone.cz. No a v 8.46 se podíváme ještě na to, jak jezdí borci.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak to vypadá v Praze, Kubo?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze se budou na Novopatské ulici do Hloubětína. Zdržíte se od Čakovic. Proti směru u Novopatské se situace postupně zlepšuje. Uspané zůstává i okolí. Na Liberecké a Holešovičkách do centra se podle řidičů zdržíte kolem 20 minut. A na cestě na Smíchov je uspaná trasa od jižní spojky od Kačerova. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kbelská před sjezdem na Novopatskou, bacha, tam osobách s nákladním, na Žižkově Jeseniova ulice, na křižovatce s Kaplířovou, dvě osobní, a pojďme na Chomutovsko v Otvicích, dvě osobní auta. Je to uzavírka, protože je to se zraněním, jsou tu záchranné složky, takže tam bacha. No a osobách s nákladním ve Zlíně, Štefánikova ulice. Šťastnou cestu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Greta Van Fleet příští rok poprvé v České republice a teď taky na rádiu Rock Zone. Minuta něco málo do devátý. Hezký ráno vám přeje Tomáš Frede. Úterý 6. října Hanušům a Hanuším všechno krásný. My si dáme určitě rychlej přehled zpráv, to je jasný, co se počasí týče. Tak v tuhletu chvíli aktuálně 8 stupňů, prdlajs už 9. No a obloha je jasná, co se muziky týče, tak já se pokusím ještě dneska naposledy to zaspívat. V Plzni na Pilsner Festu, tady v areálu samozřejmě tamního pivovaru, můžete si dát taky nějakou pražskou klubovku, třeba Holy Fuck a Rattle v Meat Factory. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Lidé by už měli dostat volební lístky. Trump schválil vojenskou popravu armádního psychiatra a hokejista Ovečkin ohlásil konec kariéry. Lidé by do dnešního dne měli dostat volební lístky. Jsou na nich jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu se letos rozhodne i o budoucím složení horní komory parlamentu. Takže v některých obálkách jsou i kandidáti na senátory. Ti by do dnešní půlnoci měli elektronicky oznámit dohledovému úřadu sponzory své kampaně. Pokud by některý volič lístky nedostal, obdrží je ve volební místnosti. Volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Popeláře často trápí špatně zaparkovaná auta, o jejich průjezdu pak rozhodují centimetry. Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický prosí řidiče o spolupráci. Jeho kolegové podle něho dělají všechno proto, aby popelnice vyvezli.
2: Pokud se nedostanou k některým stanovištím, musí se na místo vrátit v náhradním termínu. Je to sice provozní komplikace, ale na takové věci jsme samozřejmě připraveni. Svoz odpadu musí bezpodmínečně fungovat.
0: Pražská popelářská auta najedou za směnu i 100 kilometrů. Nejtěžší průjezd bývá na hustě obydlených sídlištích nebo v úzkých ulicích v centru metropole. Americký prezident schválil vojenskou popravu majora Hassana. Armádní psychiatr v roce 2009 na základně Fort Hood v Texasu zastřelil 13 lidí. Více než 30 dalších zranil. Ke svému činu se před soudem přiznal a označil se za vojáka, který přešel na druhou stranu. Od vojenského soudu dostal trest smrti.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nejlepší střelec historie NHL Ovečkin oznámil konec kariéry. Prohlásil, že tato sezona v elitní hokejové lize bude jeho poslední. V NHL působí 41-letý ruský útočník od roku 2005. Do své 22. sezony v zámořské soutěži nastoupil z 929 góly v základní části na kontě. Rekord Wayna Gretzkého a 894 branek překonal loni v dubnu. Dosáhl na dlouhou řadu rekordů, mezi nimiž je i 20 sezon s alespoň 30 nastřílenými góly. S 18. sezonou s kapitánským C-čkem na hrudi je Alexandr Ovečkin třetím nejdéle sloužícím kapitánem v NHL. R.E.M. znovu vydají album Reveal. Učiní tak 25. výročí od chvíle, kdy poprvé spatřilo světlo světa. K původnímu 12 skladbovému albu, které obsahuje hity jako třeba Imitation of Life, All the Way to Reno nebo She Just Wants to Be, přidá kapela ještě kolekci The Black Sessions Revealed. To je vystoupení, které R.E.M. natočili pro Radio France v Paříži 7. května 2001 a které nikdy předtím nevyšlo. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu u vydavatelství Kraft Recordings. Na závěr ještě počasí, dnes je skoro jasno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme pomrknout ještě v rychlosti situaci v dopravě. Pozor v Plzni, v Domažlický, poblíž Kruháče. Tam havarovala dvě osobní auta, doprava je částečně omezena, provoz je plynulý bez kolon. V Brně v Provazníkově ulici na křižovatce s ulicí Antala Staška se srazila 3 auta. Počítejte se zdržením, no a u Pardubic mezi Drozdicemi a Nemošicemi havarovalo osobní auto, jezdí se tam kivadlově. Tak, teď už muzika, pojďme si dát třeba Rolling Stones, Rise Against nebo Kabát.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.17, tak pojďme se podívat na situaci v dopravě společně s Kubou, čau.
2: Ahoj Tome, pěkné ráno. V Praze na Střížkově na Rochlické ulici u křižovatky se Střelničnou bourala dvě osobní auta. Na dopravní nehodu stále pozor i na Novopaské ulici do Hloubětína, počítejte tam s kolonami. Ucpaná zůstává Liberecká do centra a cesta na Smíchov zhruba od Krče od jižní spojky. A obousměrně hlásí řidiči fronty ze spojovací ulice před Hrubočkou na ulici k Žižkovu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Rockzone, počasí.
1: 10 stupňů aktuálně, jasno. Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. Teploty 18 až 23 stupňů. V noci to klesne k 5. No a středa opět polojasná, když více mraku, aha, takže polojasno až oblačno. Teploty mezi 18 až 23 stupni.
0: Radio Rockzone.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
0: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být

0: být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
2: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Dneska už legendární živák Metallica se symfoniákem na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Projedem to v pražských klubech Meat Factory, Holy Fuck, Rattle, The Narrator, Impulsive a další v Rock Café, Stormin na Slavníku, Sally Gardens a Jill Diane, nejspíš ve vagonu. V Plzni v rámci Pilsner Festu, tedy v areálu a pivovaru, dneska prosím pěkně kapela Imodium a taky Benjamin's Glen. Tolik k muzice, já už mám pro vás Flogging Molly.
2: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jane Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jedna rychlá doprava ode mě, ve Znojmě v křižovatce Kosmákovy a Jarošovy ulice se srazilo osobní auto s nákladním, provoz je částečně blokovaný. No a v Karlových Varech v Teplárenský u křižovatky s Dalovickou, tam se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: 10. přesně, krásný úterní dopoledne vám přeje Tomáš Frede, ladíte Radio Rock Zone. Před námi další rychlej přehled zpráv, pojďme na něj, začneme u počasí. 13 stupňů aktuálně, tedy jde to opravdu rychle nahoru a momentálně jasno, co se muziky týče, tak vás pozvu třeba na Sally Gardens a Jill Dian do Vagonu, nebo si dejte třeba naproti v Rock Café Impulse a The Narrator kapelu. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dlouhodobá nezaměstnanost roste, drony zasáhly lodě v bulharských vodách. Naši fotbalisté dnes nastoupí ve Wembley proti Angličanům. V Česku roste problém s dlouhodobou nezaměstnaností. Práci déle než rok marně hledá téměř 130 tisíc lidí. Meziročně je to o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to je víc než v ostatních zemích Evropské unie. Riziko ztráty zaměstnání je vyšší u pracovníků ve službách a prodeji. Nejhůř na tom jsou pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Lidé na Frýdlantsku získají vodovod. Tamní studny totiž ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turův. Ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar vysvětluje, že si zdroje vody pro 24 tisíc obyvatel regionu vyžádají spoustu staveb.
2: Přivaděč z Frýdlantu do Jedřichova v délce asi 10 kilometrů. Druhý přivaděč je Frýdlant Bulovka. Pak je opatření vlastně do stavby různých sítí a navýšení kapacit vodojemu. A největším projektem je zkapacitnění a rekonstrukce úpravné vody ve Frýdlantu, včetně celé nové pramenné oblasti.
0: Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Uvedla to dnes podle agentury Reuters kancelář prezidentky Iliany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár. Útok následuje den poté, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska. Dva lidé přišli o život.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naši fotbaloví reprezentanti dnes nastoupí ve Wembley proti Angličanům, zakončí tak rekordně dlouhý podzimní sraz. Proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa chtějí naši fotbalisté překvapit a v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Budou to ale mít těžké, protože Angličané jen před třemi dny přejeli Chorvatsko u nich doma vysoko 7-0. Český tým také v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V úvodním vzájemném duelu v elitní skupině před týdnem favoritovi a v Praze podlehl 0-2. Do kina můžete zaskočit na film Rodina, čerstvou ukrajinskou komedii, ve které se rodinné vztahy řeší hezky pěkně po ukrajinsku za účasti celé vesnice. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Babička Nadia slaví osmdesátiny, její rodina už ale myslí na dědictví.
4: Drahá rodina, matuse, ni dla koho ne sekret, jak je tebe ljublju. V naší staré chatě se nagaduje pro tebe.
3: Když chce dům přepsat na vnučku Marii, vypukne boj.
4: A čorta tobě liso, a ne cucha. Zustřičaty starost i něčit onukem, já budu...
3: A z narozeninové oslavy je rázem rodinná válka.
4: Já tu splju!
0: Na závěr ještě počasí, dnes nás čeká skoro jasná teplota, s teplotami až... skoro jasná teplota nebo obloha, teď nevím, co jsem řekl. Tak samozřejmě řeč je o obloze, no a teploty do 23 stupňů, tak... Pojďme už zpátky k muzice, dáme si absolutní klasiku Beatles, mám pro vás taky Ozzyho nebo Škvor.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Moravská je průjezdná jedním pruhem. Na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov ve Smržovce se srazila dvě auta, takže omezení v místě. No a Praha, Štěrboholská spojka směrem na Barandáku sjezdu do ulice Národních hrdinů se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Přerušovaná kolona je už od Novopatské.
1: Radio Rock Zone. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
16: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
17: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Rádio Rock Zone. Muzika na tělo. You in the jungle, baby! Wake up!

0: Živá Guns N' Roses na Radio Rock Zone a já jen v rychlosti připomenu, kdo je mým hostem pro tento týden, tedy ano, už ve čtvrtek další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. No a mým hostem pro tento týden bude hudebník, zpěvák, rapper, konec konců taky herec a stand-up komik Vojta Závěský alias Vojtáno, který nedávno vydal album Šťastnej. No a taky pojedeme společně tedy Vojtáno a moje kapela Imodium na turné. Dali jsme dohromady dokonce i společný song, který se jmenuje All Inclusive. Teď si ho dáme.
1: Radio Rock Zone. Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, jdem se na to podívat. V Praze na Smíchově v Radlický u křižovatky s Kartouskou stojí porouchaný osobní auto. Dejte tam pozor. Na trase Lanškroun Svitavy, připomínám, před Opatovem se srazilo osobní auto s nákladňákem. Vozovka je průjezdná jenom jedním jízdním pruhem. No a na dálnici D1 na exitu 357 směrem na Bohumín na sjezdu na Ostravu se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
16: Muzika na tělo.

there's some karmic G love thing happening here, baby.

0: Velik Levic na Rádio Rock Zone, necelá minuta do 11. hodiny. Hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme další rychlej přehled zpráv. V tuhle chvíli už jsme na velmi příjemných 16 stupních, stále jasno. Co se muziky týče, tak pokud jste z okolí Plzně nebo přímo plzeňští, tak samozřejmě Plzner Fest, který má program po celý týden, pokud se nepletu, dneska tam hra je kapela Imodium, je to přímo v areálu plzeňskýho pivovaru. S náma taky Benjamin's Clan, pražský kluby Holy Fuck a Rattle v Meat Factory. No a teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Povinné ručení zdražuje, policie šetří konflikt řidiče s mladíkem na koloběžce, Dave Grohl si střihl hits AC/DC. Povinné ručení je dražší, důvodem je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%, průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují, ceny povinného ručení se letos zvýšila průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4 600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Nejvyšší ceny povinného ručení jsou v Praze. Pražští policisté hledají svědky konfliktu z Běchovic. K tomu došlo minulý týden ve čtvrtek mezi 67-letým řidičem osobního auta a 17-letým mladíkem, který vezl na koloběžce 14-letou dívku. Incident skončil zraněním. Odehrál se 1. října před 4:30 odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu na křižovatce s ulicí ke Klánovickému lesu a přesunul se do ulice Podnikatelská. Případ prověřují kriminalisté z oddělení vražd kvůli podezření z dvojnásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až 12 let vězení. Policisté schánějí svědectví nebo kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer vozidel. Hlavně hledají řidiče, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na chvíli zastavil a mohl vidět jeho průběh. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Středoškoláci ve Francii opět vyrazili do ulic, protestují proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Od začátku protestních akcí bylo zraněných bezmála 200 studentů. V severofrancouzském městě Lens se přišel o ruku 15-letý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát. Na jiném místě slzný granát těžce zranil dospívajícího chlapce a při dalším incidentu jedna žena přišla o oko. Dnes se budou konat další masové demonstrace, kterých se zúčastní i odbory.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s kolenem. Dave Grohl si splnil dětský sen, frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, kdy si s legendární kapelou střihl Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Angusovi a Stevie Youngovým s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přispěla náhoda, koncert se kvůli počasí přesunul z 25. září na 2. října a Foo Fighters při něm zaskočili jako předkapela za The Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství. Jejich hudba ho podle jeho slov zasáhla už v 11 letech. Doplním ještě počasí na závěr. Dnes bude skoro jasno a teploty je odpoledne až 23 stupňů. Další muzika před námi, dáme si tentokrát Arch Overkill nebo Horký že slíže. Hezký dopoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Čtvrt na 12, my se podíváme na dopravu společně s Kubou. Čau.
2: Čau Tomé, pěkné dopoledne. V Praze na Chodově na Skřivanově ulici boural osobák s nákladňákem. Projíždějte kolem opatrně. Osobní auto a dodávka stojí po nehodě na Žižkově na Slavíkově ulici. Na Pražském okruhu čekejte místy po pojíždění mezi Modleticemi a Komořanským tunelem. Zdržení tam hlásí řidiči až kolem 15 minut. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, díky za info. Dáme se vejzis taky marmozec.
0: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: 11:30, pojďme se na to podívat. V tuhle chvíli už 17 stupňů, stále jasno, dnešek má být jasný až polojasný. Odpolední maxima 23, když počkat. No jo, zůstává to na 23, tak pojďme dál. V noci to klesne k 6 stupňům, no a středa bude oblačná až polojasná, místy přechodně zatažená, ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, teploty 18 až 23 stupňů. Dáme si Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině. Na dálnici D1 na 17. kilometru směrem na Prahu se stala nehoda. Počítejte se zdržením. No a v Praze na Štěrboholský spojce směrem na Barandáku sjezdu do ulice Národních hrdinů se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladňákem. Přerušovaná kolona je už od Novopatské.
0: Radio Rock Zone.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
8: Váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
13: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pár vteřin zbývá do 12. hodiny, krásný pravý poledne, dobrou chuť, dobrý pití, to je jasný, mé jméno Tomáš Frede. Dáme si další rychlej přehled zpráv, 18 stupňů v tuhletu chvíli, stále jasno, taky vás pozvu někam za muzikou. Tady v Praze, Storm in na slavníku, Sally Gardens a Jewel Diane ve vagonu. No, tyhle ty dvě klubovky. Nebo v Meat Factory, holy fuck, chcete-li. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Volební lístky už mají být v našich schránkách. Bulharsko pobouřil útok na obchodní lodě. Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Nejpozději dnes mají voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by některý volič lístky nedostal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu více než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích. V hlavním městě Praze je to až 70 zastupitelů. Dobrá zpráva přichází z Hradce Králové. Oprava silničního okruhu východočeského města je hotová. Omezení skončila. Po opraveném úseku mezi mostem přes Orlici a kruhovým objezdem Brněnská denně projede přes 30 000 vozidel. Jde o jednu z nejzatíženějších silnic v Královéhradeckém kraji. Dopravu mezi centrem města a silničním okruhem ale ještě stále komplikuje oprava Malešovického mostu přes Orlici. Na mostě je kyvadlový provoz řízený semafory. Oprava mostu potrvá zhruba do poloviny listopadu. Posádka z obchodní lodi potopené dnes v noci v Černém moři je nezvěstná. Plavidlo se potopilo po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Představitelé země útok označili za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Drony v noci na dnešek zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Jedna loď se potopila, na druhou a druhou zachvátil požár. Útok následuje den potom, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Večerní soupeři fotbalové reprezentace nahánějí strach. Anglie v posledním zápase zostudila Chorvaty, kterým na jejich domácí půdě nasázela 7 branek. My máme v Londýně reportéra Tomáše Zemánka.
2: Do zápasu s Anglií náš tým možná povede kapitán Vladimír Coufal.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Já jsem nemohl ve Španělsku hrát, takže jsem to sledoval na Lisportu a myslel jsem, že to je nějaká chyba. Nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit.
2: Fanoušci přímo na místě mají z posledních reprezentačních výkonů radost. V očekávání výsledku jsou ale krutí.
4: Jo, jdeme na zápas. Marťo, jaký čekáme výsledek?
5: A myslím, že 2-1.
6: Pravdu nebo?
7: No pravdu, jasně.
6: Pravdu, dostaneme 5. Hrajou skvěle, ale nejsem si jistý, že to má budoucnost pro český fotbal.
2: Že to bude přinejmenším těžká výzva, to dobře ví Karel Poborský.
8: Anglie je skvělá furt, ale doma to silnější tady ve Wembley. Jsem na to sám zvědavý, když jsem je viděl teď v Chorvatsku, tak snad to nebude něco podobného.
2: Utkání Anglie-Česko začíná ve 20:45. Z Londýna Tomáš Zemánek.
0: Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Kytarista legendárních Guns N' Roses a zpěvák kapely Alter Bridge se v rámci skupiny The Conspirators sešli už k 5. společnému albu. Název dostala Flying Blind a vyjde 26. února příštího roku. Uvozuje jim stejnojmenný single. Na videoklip se můžete podívat na rockzone.cz. Album vznikalo převážně ve studiu Barbarossa na Floridě a produkovalo zkušený Michael Basket, se kterým oba hudebníci už v minulosti několikrát spolupracovali. S novým albem vyrazí na světové turné. V Čechách by se měli objevit na festivalu Masters of Rock. Na závěr počasí dnes skoro jasno a teploty až 23 stupňů. Pojďme za muzikou, a to 90-kovou, jsou tu polední 90-ky na rádiu Rock Zone, Smashing Pumpkins, Aerosmith nebo Bon Jovi právě teď.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.21 na příjezdu do Prahy po D1 na úrovni Chodova bourala dvě nákladní auta. Doprava tam zpomaluje. D1 17. kilometr směrem na Prahu. Tam se stala nehoda, takže zdržení v místě. No a Pražský okruh 59. kilometr před sjezdem na Černý most směrem na Barandovský most stojí porouchaný osobní auto. Projíždějte tudy opatrně.
0: Radio Rock Zone.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat

0: www.spz.naklik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: A na Pražském okruhu připomínám 59 km před sjezdem na Černý most směrem na Barandák stojí porouchaný auto, takže to tam komplikuje. Věčné ulici taky v Praze před náměstím IP Pavlova se střetlo osobní auto s tramvají. Počítejte s kolonou. No a v Ostravě na náměstí Šrámka došlo ke střetu dvou osobních vozidel s opatrností. Je to tam průjezdný.
0: Radio Rock Zone.
2: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava před 13. hodinou na dálnici D1 204. kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tam se střetlo osobní auto s náklaďákem, počítejte tady s kolonou, a D11 44. kilometr ve směru do Hradce Králové. Stojí tam porouchaný kamion, takže to tam komplikuje.
0: Radio Rock Zone.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
14: Jo, jo.
13: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
14: Co mě zrovna napadne?
15: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
16: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovejch živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Polední 90 jsou za náma, Red Hot Chili Peppers na Radio Rock Zone, 13. hodina, hezký úterní odpoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme ještě jeden rychlej přehled zpráv. Začnou opět u počasí, 20 stupňů, takže nádherně ice a jasno. Pozvu vás samozřejmě někam za muzikou, tak zase po nějakém čase připomenu Pilsner Fest, tady dneska v Plzni v areálu pivovaru. Hraju tedy já s Simodem, jsou tam s náma tak ještě Benjamin Klen. Ve futuru tyjo, Zeke Deux a nebo Holy Fuck a Rattle v Meat Factory. Teď už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Volební kampaň v ulicích měst vrcholí a Nobelova cena za fyziku míří do Belgie. Karolína Muchová je v Pekingu ve čtvrtfinále. Předvolební kampaň vrcholí. Politici se snaží využít poslední dny k oslovení potenciálních voličů. A tak se političtí kandidáti vyrojili v ulicích i na dopravních uzlech. Rozdávají propagační materiály a se zájemci si povídají o lokálních tématech. Mezi kandidáty v ulicích Prahy se vydal reportér Tomáš Kabát.
2: Já se jmenuji Hana Panonská a jsem tanečnice, vědkyně a pedagožka a také publicistka.
3: Teďka stojíme u zastávky metra. Vy máte v ruce letáky, které rozdáváte. Do jaké míry je to náročná práce?
2: Pro mě je to jako příjemná práce, protože já jsem zvyklá pracovat s lidmi a tady ten kontakt je velmi malej, protože většinou si to lidi jenom vezmou do ruky a málo kdy debatují. Kdybych tady stála asi 8 hodin denně, tak by to únavné určitě bylo, ale pokud je to na část toho dne, tak to únavné není a je to naopak radost.
3: Přesouvám se na Pražský anděl do prostranství mezi tramvaj, metro a obchodní centrum. Tady rozdává letáky další kandidátka.
4: Radka Šimková, 30 let působím v advokacii.
3: Jste tady od rána do večera.
4: My jsme tady každý den, zejména na Andělu, ale v dalších lokalitách se pohybujeme denně, takže je to hodně náročný na čas i na energii.
3: S jakými reakcemi se třeba setkáváte? Jestli je to třeba i konfrontace anebo pouhá ignorace?
4: Já jsem se toho obávala, ale ty reakce lidí jsou vesměs příjemný.
3: Volební místnosti se otevírají v pátek ve 14 hodin.
0: Benzinky v polských chalupkách berou čeští řidiči útokem, lákají je výrazně levnější a pohonné hmoty. Ve frontě vedoucí ke stojanům benzinové pumpy v chalupkách stály dnes dopoledne desítky aut. Prakticky všechna měla českou registrační značku. Kolona se táhla od čerpací stanice až ke skoro 150 metrů vzdálené křižovatce. Litr benzínu Natural 95 se tam dnes dal pořídit za ani ne 7 zlotých, přepočtu za zhruba 38 korun za litr. Nafta vyšla na asi 43,50. V Moravskoslezském kraji přitom včera stál benzín o 7 korun na litr víc, průměrně 45 korun a nafta byla za 48. Tedy ve srovnání s cenou v chalupkách byl o 4 koruny 50 haléřů na litr dražší. Nobelův výbor ocenil belgického astrofyzika. Francis Halsen dnes získal Nobelovu cenu za fyziku za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. Vědecké sledování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě, kterou dokončil v roce 2011. Observatoř od té doby zaznamenává interakce částic vznikajících ve vzdáleném vesmíru, čímž může vědcům přinést poznání o okolnostech, za kterých neutrina s vysokou energií vznikají a potenciálně i odhalit dosud neznámé vesmírné jevy. Podle Nobelova výboru tak 82-letý Halsen připravil cestu pro nový druh astronomie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Karolína Muchová v Pekingu září na tenisovém turnaji postoupila do čtvrtfinále, když Japonku Naomi Osakovou porazila 7-5, 1-6 a 7-6. Karolína využila 9. matchball. Naopak Linda Nosková končí. V osmifinále turnaje v Číně nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovovou, které podlehla nečekaně hladce 2-6, 2-6. 21-letá Nosková tak neobhájí loňskou finálovou účast. V Číně dnes o postup do čtvrtfinále zabojuje ještě Nikola Bartuňková. Po senzační výhře nad světovou dvojkou Sabalenkovou jí čeká duel s Rakušankou Krauzovou. R.E.M. znovu vydají album Reveal. Učiní tak k 25. výročí od chvíle, kdy poprvé spatřilo světlo světa. Původnímu 12-skladbovému albu, které obsahuje hity jako třeba Imitation of Life, All the Way to Reno nebo She Just Want to Be, přidá kapela ještě kolekci The Black Sessions Revealed. To je vystoupení, které R.E.M. natočili pro Radio France v Paříži 7. května 2001 a které nikdy předtím ještě nevyšlo. Rozšířená edice 12. studiového alba kapely vyjde 20. listopadu u vydavatelství Kraft Recordings. Ještě počasí dnes, čekejte skoro jasno, s teplotami do 23 stupňů. Další muzika, dáme si Led Zeppelin, My Chemical Romance nebo Linkin Park. Přeju vám hezký odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Ano, jednu rychlou dopravu dáme. Na Jesenicku ve Zlatých horách v Krnovské ulici se střetla dvě auta, částečně blokují dopravu. V Praze v ulici ke Štvanici u křižovatky s Rohanským nábřežím se střetla dvě osobní auta, provoz je částečně omezen. Zdržení je spíše nárazový. No a pozor na D11 44. Kilometr ve směru do Hradce Králové stojí porouchaný kamion. Dáme si vypsanou fixu.
0: Radio Rock Zone. Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
10: Hit sezóny na rádiu.

0: Na Radio Rock Zone. Pojďme se podívat ještě jednou na muziku pro dnešní večer.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tedy začneme samozřejmě Prahou, Meat Factory, Holy Fucked Are Rattled, The Narrator, Accused a taky Impulse v Rock Café, Stormy na Slavníku, Sally Gardens a Jewel Diane ve Vagonu. V Plzni dneska Pilsner Fest v areálu pivovaru. Hraju tam já se svojí kapelou, tedy Imodium, a s ní s náma taky Benjamin Klen, parta, taky z východních Čech, původně, nevím, jak je to dnes, těším se na ně. Tak jste srdečně zváni, je to zadáčo, my jdeme od 8. Tak to bylo pro Plzeňáky, já už mám pro vás klasiku Halloween.
1: Radio Rock Zone. Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone. Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: krátce po půl dvojice, já se s vámi už jenom rozloučím, 14. Šimon, krásný zbytek dne, dáme si to společně zase zítra o 9. raní, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
12: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rock Zone

0: Švédský projekt Ghost na rádiu Rockzone se songem Dance Macabre. No tak jo, přátelé, parteřin po 14. hodině už se vám hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek. Krásný úterní odpoledne, vězte, že máme 6. října 2026 a Hanušové mají svátek. Tak pokud na rozdíl ode mě nějakýho znáte, tak mu nezapomeňte popřát. Každopádně se mnou už ve studiu Sašenka, takže pojďme dát první společný zprávy pro dnešní den. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj. Krásný odpoledne, mám je připravený, pojďme se do toho rovnou pustit. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci, milí rockzouňáci? Teploty okolo 11 až 6. No, bude jasno až polojasno, jsem tam zataženo a zejména v Čechách se ojediněle vytvoří mly. Zítra nás čeká opět pěkný den s teplotama do 23 stupňů, ale nebudu prozrazovat, více řekneme za malou chvíli. Holy fuck! A taky kapela Rattle vystupují dneska na Smíchově ve skvělém prostoru Meat Factory. Tak máte-li chuť, můžete vyrazit. Jako variantu vám nabízím třeba kapelu Imodium, která vystupuje na Pilsner Festu v areálu Pilsner Urquell, kde jinde než v Plzni, tak pokud se vám stejská po Tomášovi, zajeďte si, tam je to, co by kamenem dohodil tady z matičky Prahy. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na D5 kontrolují přepravu nebezpečných látek, ve Francii pokračují blokády škol a Dave Grohl si střihl hit z AC/DC. Na dopravu na dálnici D5 u Plzně dnes dohlížejí specialisté z 9 zemí Evropy. Zaměřují se na přepravu nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Experti prověřují, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou a dodržují tak zvláštní požadavky na technický stav aut, označení nákladu i bezpečnostní vybavení. Některé závady nejsou na první pohled vidět, proto jsou na místě experti se specializovanými znalostmi. Za první 2,5 hodiny inspektoři zkontrolovali 15 aut, závady našli u 7. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku mají předvolební problém. Někteří lidé to totiž do schránek dostali chybné hlasovací lístky. Na jedné straně jsou jména staroveských kandidátů, na druhé jsou ale kandidáti z obce Kobeřice na Opavsku. Co s tím zjišťovala naše zpravodajka Eva Panošová?
3: Hezké odpoledne. Tyto lístky jsou samozřejmě neplatné a radnice začala tiskovou chybu způsobenou dodavatelem okamžitě řešit. Zajistila už, aby ve všech volebních místnostech měli voliči lístky správné. V každém případě by si ale lidé měli své hlasovací lístky zkontrolovat a ověřit si, zda jsou na obou stranách kandidáti do zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kdo má hlasovací lístek chybný, nový dostane ve volební místnosti nebo si ho už nyní může vyzvednout na obecním úřadu. Na možnost záměny upozorní voliče i členové volebních komisí.
1: Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. V Paříži se čeká až 40 tisíc protestujících v průvodu. Demonstrace jsou v plánu i v Lyonu, Lille, Marseille nebo Toulouse, Bordeaux, Rennes a Štrasburku. Demonstranti si stěžují na nedostatek personálu ve školách, které jsou podle nich navíc ve schátralém stavu. Do protestu se zapojili i učitelé a rodiče, jak píše agentura DPA. Mnoho protestů bylo pokojných, někteří studenti se ale střetávali s policií a ta zasahovala obušky slzným plynem a municí určenou k potlačování nepokojů. Vláda už se snaží pro školy najít potřebné finance, což ale bude těžké s ohledem na rychle rostoucí schodek rozpočtu a státní dluh.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeští fotbaloví fanoušci se těší na večer. To naše reprezentanti zápasem s Anglií zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit. A po 3 porážkách blize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 25:40. Ve Wembley nastoupí Češi už ke 4. zápasu v 11 dnech. Dave Grohl si splnil dětský sen. Frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, když si s legendární kapelou střihl Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Youngovým s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přispěla náhoda. Koncert se kvůli počasí přesunul z 25. září na 2. října a Foo Fighters při něm zaskočili jako předkapela za The Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství, její hudba ho podle jeho slov zasáhla už v 11 letech. Na úplný závěr zhupákneme počasí. Zítra má být pěkně oblačno až polojasno. Místy se zatáhne ráno, a to zejména v Čechách, čekáme ojediněle mlhy. No a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. No a co pěknýho si zahrajeme po 14. hodině, přátelé? Black Veil Brides, taky Kabáty a na úvod hodiny kapelu Wheatus a hitovku Teenage Dirtbag.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest a jejich klasika z roku 1980 Living After Midnight na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme to mrknout, 14 hodin 19 minut, jak to vypadá aktuálně v Praze, to už je otázka pro Marka z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, popojíždět budete na Pražském okruhu směrem od D1 na letiště mezi Modleticemi a Komořanským tunelem. Silný provoz je na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Pomalu se jede na Kbelské směrem do Letňan, dvě osobní auta se srazila v Nuselské ulici u křižovatky s ulicí Na Jezerce a na Florenci v ulici Na Poříčí srazil autobus chodce. Nehoda si vyžádala zranění, počítejte s komplikacemi. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky. Na dálnici D11 pozor na 34. kilometru směrem od Prahy do Hradce. Došlo tam v omezení k havárii dodávky, která blokuje po nehodě levý jízdní pruh a kolona tam má zhruba 2 kilometry v tuhle chvíli. V Českých Budějovicích na Husově třídě směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkou. Nehodu ušetří policie. Počítejte tam s kratším zdržením a za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy zasahou záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Projíždí se tam Kyvadlově. Čekejte nárazový zdržení. Dáme Nirvánu za chvíli a dáme taky letošní záležitost od legendárních Rolling Stones in the Stars.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Coldplay je živá Clocks na rádiu Rock Zone. Tak přátelé, stejně jako včera, i dneska tady budeme mít pro vás soutěž o dva lupeny na představení pražské rock opery Frankenstein na 15. října. No a stejně jako včera, ta soutěž nebude, prosím vás, probíhat v éteru, ale na našem Rock Zone Facebooku. Přesně v 15.00 se tam objeví příspěvek obsahující soutěžní otázku. No a vy budete odpovídat, pokud možno správně, v komentářích. No a jeden z vás se stane výhercem. Takže sledujte jednak časomíru, sledujte jednak náš Rock Zone Facebook. Připomínám, přesně v 15.00 tam začne soutěž o dva lupeny na představení Frankenstein do pražské rock opery na 15. října. My se teď jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak aktuální teploty kolem 22, k tomu krásně slunečno, takže babí léto pokračuje hezky pěkně dál i dnes. V noci na zítřek nás čeká taky obloha víceméně bez mraků, jenom v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Noční teploty 11 až 6 stupňů, zítra tedy ve středu už se to trošku začne měnit, oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a odpoledne pak zase bude oblačnosti ubývat, každopádně teploty stále na začátek října poměrně vysoký, 18 až 23 stupňů. Na horách pak kolem 16. Dáme Europe a dáme taky Slashe s Milesem Kennedym, Call of the Dogs.
2: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy, tak ještě omrkneme silnice. Tady v Praze aktuálně pozor na Vinohradech ve Slezské ulici. Havarovaly tam dvě osobní auta, počítejte s omezením, místo je s opatrností průjezdný. V Dobřížské ulici před Zlíchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením, kolona se tvoří od Mrázovky a stále narůstá. No a v Nuselské ulici u křižovatky se Svatoslavovou se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. V Plzni ve Polmavský ulici směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladňákem, tam čekejte kratší kolonu a na Českobudějovicku, konkrétně ve Srubci v ulici Ledenická Škarda, se srazily dva motorkáři s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu kyvadlově.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
13: Muzika na tělo.

0: Dohrali Nightwish na Radio Rock Zone, no a jenom v rychlosti připomenu, že za necelou půl minutu, tedy přesně v 15.00 na našem Rock Zone facebookovém profilu startuje soutěž o dva lístky do pražský rock opery na představení Frankenstein na 15. října. Budete tam mít soutěžní otázku a odpovídejte na ní, prosím vás, v komentářích. Tak v tuhle chvíli se vám hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek, opětovně krásný úterní odpoledne. No a nebudu to zbytečně protahovat a dám slovo Sašence, která nám řekne, co je kde novýho. Ahoj.
1: Je to pravda, ahoj, krásný odpoledne. Novýho, já vás pozvu za muzikou, pokud neznáte kapelu Stormin, třeba to pro vás bude nový zážitek, dneska vystoupí v Praze na Slamníku Sally Gardens, potom hezky pěkně v centru Prahy ve Vagónu, no a pokud jste z Plzy nebo okolí, nebo si chcete dojet z nějaký větší dálky na Pilsner Festu v areálu Pilsner Urquell, vystupuje kapela Imodium. Co se počasí týče, dneska v noci teploty okolo 11 až 6, jasno až polojasno, vypadá to, že žádný srážky nečekáme, ale můžou se tvořit mlhy, a to zejména v Čechách. Zítra teploty do 23 stupňů, ale víc za chviličku. Teď pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nafta zlevní skoro o 50. Tresty pro řidiče na Slovensku zpřísňují, ale Hečka ve finále v Tokiu prohrál. Nafta zítra na benzínkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů za litr, což je o 41 haléřů méně než dnes. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 640 korun 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8 korun za litr z původních téměř 10 korun. U benzinu se spotřební daně nezměnila. Povinné ručení je dražší, důvodem je víc nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšily průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Nejvyšší ceny povinného ručení jsou v Praze, pohybují se průměrně kolem 6 tisíc, nejnižší naopak sjednávají pojišťovny v Pardubickém kraji a na Vysočině. Slovensko přitvrzuje v boji proti silničním pirátům. Řidiči u našich sousedů zaplatí za riskantní a agresivní jízdu vysoké pokuty, a to až přes 32 tisíc korun. Zároveň můžou na 3 roky přijít o řidičské průkazy.
3: Novinka vstoupila do platnosti už tento měsíc a týká se vodičů, kteří překročí rychlost obci o víc než 50 km za hodinu a mimo něj o víc než 60. Při takýchto přestupcích budou policajti nekompromisní. Už na místě si můžou vypýtat 1000 eurovou pokutu a vodičský průkaz můžou držať na pol roka. Pri správnom konaní sú to 3 roky a pokuta je ešte vyššia. Cieľom je odradiť vodičov od nebezpečnej rýchlej jazdy. Jozef Baolko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Lehačka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce španělskému hráči Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6. 24-letý Lehačka utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Český hráč po utkání se sedminásobným grandslamovým šampionem řekl, že ho mrzí, že to dnes nedokázal, ale kdyby mu někdo před turnajem v Japonsku řekl, že tu bude hrát v finále proti jednomu z nejlepších hráčů na světě, tak by to bral. Lehečkovi ve světovém žebříčku patří 19. místo. Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Kytarista legendární Guns N' Roses a zpěvák kapely Alter Bridge se v rámci skupiny The Conspirators sešli už k 5. společnému albu. Deska s názvem Flying Blind vyjde 26. února příštího roku a uvozuje ji stejnojmenný skvělý single. Na videoklip se můžete podívat standardně na rockzone.cz. Album vznikalo převážně ve studiu Barbarossa na Floridě a produkoval ho zkušený Michael Basket, se kterým oba hudebníci už v minulosti několikrát spolupracovali. S novým albumem vyrazí i na světové turné. V Čechách by se měli objevit na festivalu Masters of Rock. Na úplný závěr počasí to je jasný. Zítra má být pěkně oblačno až polojasno, někde zataženo, zejména v Čechách můžete sem tam čekat nějakou mlhu. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně za zprávy Sašence. Po 15. hodině kapela Škvor, taky The Verve a na úvod hodiny Red Hot Chili Peppers. By the way, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Schisnader, tak s touhle peckou přišla v 60. letech kapela Zombies, no a o dekádu později, v roce 1977, ji takovýmhle způsobem předělal fenomenální kytarista Carlos Santana.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak teď pojďme znovu na silnice, 15 hodin 18 minut, z Prahy se hlásí Marek z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, kvůli nehodě ucpaný nájezd ze Spořilovské Úchodova ve směru k D1. Srážka osobáku s nákladňákem překáží v Dobříšské ve směru k Barandovskému mostu před Zlíchovským tunelem. Připravte se na delší zdržení.

0: O osobní auto nehodu ušetří policie, počítejte tam s omezením provozu. Iggy Pop a Kate Pearson za pár minut a předtím taky letošní pecka od U2 Street of Dreams. Radio Rock Zone.
1: Vybavujete domácnost?
2: Jo.
1: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
11: Hit sezóny na rádiu.

0: Malá pozvánka na dnešní 18. hodinu, kdy si tady dáme společně další díl našeho pořadu Nekonečný koncert, naší pravidelné hodinky výběru z těch nejlepších rockových živáků, protože tohle byl takový speciální živá kapela Korn a song původně od Pink Floyd Another Brick in the Wall. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak já netradičně začnu dneska v Plzni, protože v rámci Pilsner Festu v areálu pivovaru Pilsner Urquell tam dneska zahraje kapela našeho rádiového kolegy Toma Fredeho, tedy kapela Imorium. Máte-li cestu kolem nebo jste přímo z Plzně, tak se tam určitě zajdete podívat. Tady v Praze Meat Factory dneska kanadský Holy Fuck a jako předskokaní britský Rattle. V Rock Café tři německý kapely, převážně žánru metalcore nebo metal, The Narrator, Accused a Impulse. Ve Futuru dneska japonská formace Zeked, na Slamníku Stormin a ve vagonu zahrajou Sally Gardens a Yule Dayen. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Pojďme dál, Ozzy Osbourne a taky Linkin Park a The Emptiness Machine.
2: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně obdivovaný kytarista James Cis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Cis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si v 16 hodin dáme další rychlej přehled zpráv, umrkneme ještě v téhle hodině jednu situaci na silnicích. Marku, co Praha, ahoj.
2: Ahoj Šimone, nehoda osobáku s nákladňákem překáží v Dobříšské před Zlíchovským tunelem směrem k Barandovskému mostu. Hodně plný je pražský kruh mezi Zlínem a Ořechem ve směru k D1. Ve směru na letiště to jede pomalu mezi Modleticemi a Barandovem. A na D10 na 11. kilometru Brandýsa nad Labem směrem do Liberce bourali 3 osobáky. Připravte se tam na zdržení. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, děkuju. Tady v Praze pozor ještě na Veleslavíně v Kladenské ulici, kde blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Na dálnici D10 na 64. a 5. kilometru směrem od Prahy na Turnov narazilo osobní auto do svodidel. Částečně po nehodě blokuje provoz, kolona se ale zatím netvoří. V Liberci v ulici Stará Ještěcká došlo k nehodě osobního auta s tramvají, na místě zasahou hasiči. Počítejte tam s omezením provozu. V Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého u Lidlu směrem na Třebechovice pod Orebem havarovaly 2 osobní auta. Tam je ovšem zdržení minimální. No a v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu po Kružní ulici došlo ke srážce autobusu s motorkářem. Počítejte s omezením provozu, zdržení je tam aktuálně kolem 5 minut.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
10: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkádu. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. 15. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kysáce a God gave rock and roll to you na rádiu Rockzone. Tak přátelé, za půl minuty je tady čtvrtá hodina odpolední, což značí, že vás opětovně zdraví z moderátorský židle Šimon Kalousek. Krásný úterní odpoledne. Se mnou už taky Sašenka takhle na úvod hodiny, aby nám řekla, co je kde novýho v rámci zpráv. Ahoj.
1: Mrkneme se na to. Čau, krásný odpoledne. Já začnu asi pozvánkou za muzikou. Pokud máte chuť, můžete v Praze dneska večer vyrazit do Meat Factory. Vystoupí tam kanadská partička Holy Fuck a společně s nimi je taky britská kapela Rattle, která mimochodem připravuje nový album, mělo by víc na příští rok a možná se dočkáte i nějaký první vlaštovky. Podíváme se, kam vyrazit dál. Ve vagónu, hezky pěkně v centru metropole Sally Gardens. No a nemůžu opomenout Plzeň a areál Pilsner Urquell, kde dneska vystoupí náš kolega Tomáš s kapelou Imodium. Co se počasí týče, teploty dneska v noci okolo 11 až 6 stupňů, jinak má být pěkně jasno až polojasno, někde zataženo a zejména v Čechách se můžou ojediněle tvořit mlhy. Zítra nás čeká pěkný den s teplotama do 23, ale víc za chviličku, samozřejmě. Nejdřív všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kriminálka vyšetřuje fakultu na Karlovce, D10 se dočkala nového povrchu a ex-šéf německé rozvědky je podezřelý ze špionáže. Pražští kriminalisté prověřují dění na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a hledají svědky. Pátrají po možném trestném činu v letech 2000 až 2025. Kriminálka hledá další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Hlásit se mohou na lince 158. Případ začala pražská kriminálka vyšetřovat na základě informací v médiích. Deník N v létě napsal, že známý biolog, filozof a spisovatel Stanislav Komárek z fakulty začátkem loňského roku odešel kvůli podnětu mladšího kolegy. Podle jeho svědectví ho profesor Komárek přesvědčil, aby si vzal drogu a následně ho přiměl k sexuálnímu styku. Komárek obvinění ze sexuálního demomocenského zneužívání odmítá. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavbaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu. Byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
3: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
1: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů. Německou rozvědkou otřásá skandál. Policie dnes ráno zadržela jejího bývalého šéfa Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Policisté zatkli i jeho bývalého spolupracovníka Manfreda D. Ten měl nejméně do roku 2022 Hanningovi za peníze dodávat přísně utajované informace. Hanning podle vyšetřovatelů minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií nešlo o Rusko. Média zatčení Hanninga označují za bezprecedentní. Svého času byl jedním z nejdůležitějších lidí v německém bezpečnostním aparátu. Během svého pozdějšího působení na ministerstvu vnitra se podílel i na vzniku protiteroristických zákonů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nikola Bartuňková je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. 20-letá tenistka zdolala Rakušanku Krauzovou po třech setech 6-0, 4-6 a 6-3. Bartuňková ve čtvrtfinále narazí na Karolínu Muchovou, která porazila Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí. V osmifinále turnaje v Číně nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovovou, které podlehla nečekaně hladce 2x2-6. A mrkneme i do světa filmu. Do kina totiž můžete zaskočit na film Rodina, čerstvou ukrajinskou komedii, ve které se rodinné vztahy řeší hezky pěkně po ukrajinsku za účasti celé vesnice. Babička Nadia slaví osmdesátiny. Její rodina už ale myslí na dědictví.
4: Drahá rodná matuse, ni dla koho ne sekret, jak je tebe lublu. V naší staré chatě to nagaduje pro tebe.
1: Když chce dům přepsat na vnučku Marii, vypukne boj.
4: A čorta tobě liso, ani cucha. Zustřičat starost i něčit onukem, já budu...
1: A z narozeninové oslavy je rázem rodinná válka.
4: Já tu splu.
5: Já tu splu.
1: Pojďme si dát ještě počasí závěrem. Zítra by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo a ráno, zejména v Čechách, počítejte ojediněle s mlhami. Denní maxima 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, no a pojďme rovnou dál s muzikou Alice Cooper, Cranberries a na úrodiny Cedar a jejich Fake It.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární kapela Whitesnake vydala v roce 1987 jedno ze svých nejúspěšnějších alb, jednoduše nazvaný Whitesnake. No a to mimo jiné obsahuje i tuhle skladbu Is This Love, která právě teď doznívá na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z globálu.

0: střetu osobního auta s chodkyní. Na Jablonecku v Železném Brodě v Nádražní ulici tam pro změnu zasahou záchranáři u zraněného cyklisty, počítejte s omezením provozu. Na průtahu Liberce za odbočkou na Jablonec směrem na Turnov probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, jeden pruh je neprůjezdný, tvoří se tam kolona, takže čekejte i nějaký to zdržení. Na trase z Brna na Uherský Hradiště v Bučovicích došlo k nehodě sanitky s osobním autem, projíždí se Kyvadlově a kolony se tvoří v obou směrech. No a na Opavsku v Hlučíně v Ostravské ulici se srazily dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdný, počítejte tam taky s omezením provozu. Čeká nás Lucie za pár minut a předtím taky novinka od kanadských Nickelback, Rattle Cage.
1: Radio Rock Zone. Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
14: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty na území republiky v průměru kolem 21, povětšinou slunečno. I v noci na zítřek nás čeká nebe bez mraků, převážně pouze v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy. Noční teploty 11 až 6 stupňů, zítra tedy ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Teploty zatím ještě docela vysoký, zítřejší denní maxima 18 až 23 stupňů, na horách pak kolem 16. Pojďme dát Queeny a za chvíli taky Youngblood a jeho Zombie.
2: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, existíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama v pět ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Tady z Prahy se hlásí Marek z Globálu, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný zůstává pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Ve směru na letiště se popojíždí mezi Modleticemi a Komořanským tunelem. Se zdržením počítejte na jižní spojice Barandáku a v Dobříšské ve směru na Smíchov. Na jižní spojice směrem na Černý most je pořád kolona mezi Spořilovem a Štěrboholy. A pomalu to je Vykbelské ve směru do Letňan. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, díky. Tady v Praze pozor ještě v Motole v Kukulově ulici u křižovatky s Rengenovou ve směru na Bílou horu. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut. S kolonou počítejte už od Plzeňské ulice. Na dálnici D3 na 62. kilometru směrem od Kaplice na Benešov havarovaly dvě osobní auta. Počítejte s omezením a nárazovým zdržením. V Českých Budějovicích v Novohradské ulici šetří policie nehodu dvou osobáků. Tam taky čekejte omezení provozu, i když kolony se zatím netvořejí. A v Ostravě Šenově na Frýdecký ve směru centra u křižovatky se Škrbeňskou šetří policie havárii osobního vozidla. Projíždějte tam opatrně.
0: Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
15: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Švédská kapela Europe, která před necelými dvěma týdny vydala svoji novou desku Come This Madness, no a ta obsahuje právě i tenhle ten song One on One, který nás hudebně doprovodil k 16. hodině a 59. minutě. Ještě než budeme pokračovat dál, přátelé, tak důležitá informace. Dnešní facebooková soutěž, nebo abych byl přesný, soutěž na našem rockzónním Facebooku o dva lupeny na představení rock opery Frankenstein na 15. října už má svýho výherce, takže tímto to pro dnešek uzavíráme, už tam svoje odpovědi na soutěžní otázku nepište. Výherci samozřejmě gratulujeme, my se mu ozveme. V tuhle chvíli vás už zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, opětovně krásný úterní odpoledne, no a při další náloží muziky dám na chvíli slovo Sašence, aby nám řekla, co je kde novýho. Je tady další rychlý přehled zpráv, ahoj.
1: Děkuju mnohokrát, řeknu samozřejmě. Ještě předtím mrkneme, kam byste mohli vyrazit za muzikou, máte-li samozřejmě chuť. Tady u nás v Praze na Slamníku dneska vystoupí kapela Stormin, no a pokud vám chybí Tomáš Frede, můžete zajet do Plzně na Pilsner Fest, na kapelu Imodium samozřejmě. Ještě mrkneme na počasí, ale velmi rychle, dneska v noci teploty okolo 11 až 6, jinak jasno až polojasno a zejména v Čechách se ojediněle vytvoří mlhy, zítra bude pěkně s teplotama do 23 stupňů. Víc řekneme po zprávách, tak pojďme na ně, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko obdrželo první platbu z obraného nástroje Safe. Jídelna v újezdu se pomalu vrátí k provozu a Hollywood Undead se vrátí do Prahy. A začnu dobrou zprávou z Bruselu. Česko dostalo první platbu z obraného nástroje Safe. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur, tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Před chvílí to uvedla Evropská komise. Za peníze z obraného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11. To je ale s otazníkem. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnicích i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne pod novým vedoucím. Do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. Hollywood Undead znovu zaútočí na Prahu. Rap metalová smršť z Los Angeles se 5. února 2027 vrátí do O2 Univerza. Koncert bude součástí zimního evropského turné a kapela by měla dorazit už s novým albem. Vedle čerstvých skladeb zazní průře s kariérou, včetně pecek z debutu Swan Songs. Vstupenky jdou do prodeje už v pátek 9. října. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra bude pěkně, oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. Zrovna v Čechách se můžou ojediněle vyskytnout mlhy a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, nabídka muziky po 17. hodině, následujících Foster People, Kabáti a jako otvírák No Doubt a Bathwater.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Těrbohly. Na Larovém mostě navíc překáží nehoda. Zdržíte se také ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Hodně plné jsou Holešovičky a Povltavská ve směru k Bubnečskému tunelu. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. A bouralo se ještě v ulici k Baranovou ve směru z centra u odbočky na Slivenec. I tady se připravte na delší zdržení. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, děkuju. Tady z Prahy ještě přidám Florence. Pozor, v ulici ke Štvanici, tam se srazilo osobní auto s motorkářem, čekejte nárazový zdržení. Na Liberecku, konkrétně ve Friedlandu v Palackého ulici, havaroval osobák, projíždějte s opatrností. Na dálnici D1 na 194. kilometru směrem na Prahu stojí u Kranice dvě osobní auta po nehodě, místo je průjezdný s opatrností. A mezi Ostravou a Českým Těšínem na silnici číslo 11 u Těrlicka bouraly dvě osobní auta, na místě už je policie, zdržíte se v obou směrech. Sheryl Crow za pár minut a předtím taky společná práce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte, letošní song, který se jmenuje Bedroom Posters.
2: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
12: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Finská kapela Nightwish a živá verze skladby Sacrament of Wilderness na rádiu Rockzone. No a samozřejmě celá hodinka živáků v kuse už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, jak jinak. Za chvíli ovšem ještě Twisted Sister a nebo taky solovka frontmana kapely Pearl Jam, tedy Eddieho Vedra, Brother the Cloud.
1: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jim Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 18 hodin další rychlej přehled zpráv a taky spustíme úterní nekonečný koncert, tak ještě jeden pohled na dopravu. Marku, jak to jede v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, pořád je ucpaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. V protisměru se zdržíte mezi Jesenicí a Barandovem. Kolona je v Bubenišském tunelu ve směru na Troju. Postojíte se ale i v Povltavské a v Holešovičkách směrem k tunelům. A na jižní spojce směrem na Černý most je přerušovaná kolona mezi Spořilovem a Štěrboholy. Z Global Assistant Marek.
1: Marku, díky, pozor, v Hradci Králové v Sokolské ulici u odbočky na Hradeckou směrem na pražský předměstí srazily se tam dvě osobní auta, čekejte zdržení do 5 minut. Na Chrudimsku v Hlinsku ve Vilzonově ulici zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem. Na Třebíčsku mezi Jenošovem a Velkou Bíteší zasahují záchranáři a policie taktéž u srážky osobáku s motorkou, počítejte se zdržením v obou směrech. No a na Brněnsku Jehnice ve směru na Vranov, tam pro změnu zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. Projíždějte kolem opatrně.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás před výběr.
5: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
17: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.

0: Zajímavý hudební spojení nám doznělo na Radio Rock Zone dvojice Blacky společně s Beckem I'm with the band. Pár vteřin před 18. hodinou vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek. Příjemný terní podvečer. Před náma samozřejmě hodinka živáků na tělo, náš pravidelný to pořád nekonečný koncert. V jeho úvodu ale Sašenka a další zprávy taky. Ahoj.
1: Je to tak, jak říkáš, pohodový podvečer vám přeju a pojďme se do toho pustit. Prolítneme to. Já už koukám, jak na tom s počasím budeme dneska v noci. Vězte, že velmi podobně jako ty předchozí 11 až 6 stupňů to budou noční maxima. Jinak má být jasno až polojasno, bez srážek, zejména v Čechách. Se můžou ojediněle tvořit mlhy. Zítra nás čeká pěkný den s teplotama do 23, ale k tomu se vrátím. Kam dneska za muzikou, toť samozřejmě otázka. Toma a jeho kapelu Imodium si dneska můžete užít na Pilsner Festu v Plzni. No a tady v Praze na Slamníku vystupí partička Stormin, tak máte-li chuť, tak vyražte. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Rusku mají podezření na plicní mor, nafta zítra zlevní skoro o 50. Dave Grohl si střihl hit z AC/DC. V Rusku se objevilo podezření na plicní mor. Pokud jde skutečně o mor, tak celosvětové ohrožení nehrozí. Plicní mor se totiž zdaleka nešíří třeba tak rychle jako covid, řekl to epidemiolog Roman Primula. Podle Primuly je tento případ trochu podivný, proto také vzbudil celosvětový zájem.
3: Případů moru není zas tak úplně málo a protože je to onemocnění bakteriální, tak jsme ho schopni poměrně dobře léčit. Tady ta situace je trochu zmateční v tom, že tady byla nařízena poměrně přísná dlouhá karanténa, která úplně nekoresponduje s tímto onemocněním a zatím se vůbec netuší, jakým mechanismem došlo k nákaze a jestli vůbec to je mor.
1: Podle Primuly je plicní mor zavčas léčitelný antibiotiky. Kyjev nově chrání protidronové sítě. Vedení ukrajinské metropole je nechává instalovat na důležité mosty v hlavním městě, napsala to dnes agentura AFP. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na mosty, které spojují přes řeku Dněpr obě části Kyjeva. Sítě už podle médií chrání také například ulici ukrajinského města Cherson, které leží u frontové linie a je častým terčem ruských útoků. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Rusko v posledních týdnech na svou sousední zemi útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují. Kyjev podle AFP teď čelí nejintenzivnějším ruským útokům od března 2022. Nafta ve středu na benzínkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů za litr, což je o 41 haléřů méně než dnes. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 640 korun 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8 korun za litr z původních téměř 10 korun. U benzinu se spotřební daně nezměnila.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbaloví fanoušci se těší na večer. To naše reprezentanti zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španěl ským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 25:40. Ve Wembley nastoupí Češi už ke čtvrtému zápasu v 11 dnech. Dave Grohl si splnil dětský sen. Frontman Foo Fighters překvapil fanoušky na koncertě AC/DC v New Jersey, když si s legendární kapelou střihl Highway to Hell. Na pódiu se přidal k Youngovým s kytarou a doprovodnými vokály, a to na vlastní žádost. Ke společnému vystoupení přitom přispěla náhoda. Koncert se kvůli počasí přesunul z 25. září na 2. října, no a Foos při něm zaskočili jako předkapela za The Pretty Reckless. Grohl přitom AC/DC obdivuje od dětství. Její hudba ho podle jeho slov zasáhla už v 11 letech. Na úplný závěr samozřejmě ještě počasí, však jsem vám to slíbila, i zítra má být pěkný baboletní den, oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, ale později večer bude oblačnosti ubývat a denní maxima pak 18 až 23 stupňů.
0: Děkujeme pěkně. No a 4 minuty po 18. startuje úterní nekonečný koncert. V prvním bloku zazněj živáky od Pink Floyd, taky od Him. A na úvod si dáme irský U2 a jejich New Year's Day. Tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dáváte si nekonečný koncert na Radio Rock Zone, dáváte si hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Za náma legendární Pink Floydi a legendární živák Wish You Were Here. No a to, co vám nabídnu, určitě bude stát za to i dál. Čekají nás Iron Maiden za chvíli a před nima taky Alanis Morissette, Hand in My Pocket.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A předtím se samozřejmě podíváme taky ještě na dopravu. Situaci v Praze dneska sleduje Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na jižní spojce na Lanovém mostě směrem na Černý most brzdí provoz, nehoda s kolonou, počítejte od Záběhlic. Na ulici k Barandovu u odbočky na Slivenec ve směru z centra došlo také k nehodě. Provoz je částečně omezený, popojíždí se od odbočky k akvacentru. A na Pražském okruhu na 1,5 kilometru směrem k D1 bouralo nákladní auto a dodávka. Nehodu tam šetří policie a provoz tam zpomaluje. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, já tady z Prahy připojím ještě křižovatku ulic Evropská, Horoměřická. Pozor, došlo tam ke střetu dvou osobních aut, čekejte tam silnej provoz. Na trase z Litoměřic do Úštěku na silnici číslo 15 u Bíčkovic zasahou záchranáři u požáru auta, počítejte tam s omezením provozu. A na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna směrem od Kobelnic havarovaly dvě osobní auta, na místě záchranáři, počítejte s omezením a s kratší kolonou.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: Další živák v rámci dnešního nekonečného koncertu byla vzpomínka na kapelu R.E.M. Leave in New York. 18.35 v rychlosti připomenu, že samozřejmě celou příští hodinu, jako vždycky ve všední večer, tady budu hrát na vaše přání, no a vy mi vaše tipy klidně posílejte už teď na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz nebo navštivte náš Rockzone Facebook a tam mi napište svoje přání, buď to do komentáře pod nejnovější fotkou, anebo do zpráv.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: No a nejvyšší čas taky naposledy prolítnout program klubů, respektive všech hudebních prostor, kde se něco dneska večer děje, abyste to stíhali. Kompletní seznam na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Já vám to teďka řeknu napřímo. Tady v Praze v Meat Factory dneska kanadská parta Holy Fuck a taky britský Redl. V Rock Café tři německý kapely metalcoreovýho žánru nebo metalovýho The Narrator, Accused a Impulse. Ve Futuru japonská formace Zekedu. Na Slavníku Stormin a ve vagonu Sally Gardens a Yuldayen. No a pokud se pohybujete v Plzni, tak určitě vyražte na Pilsner Fest do areálu Pilsner Urquell, protože tam dneska zahraje kapela našeho rádiového kolegy Toma Frédeho, tedy kapela Imodium. Určitě doporučuju. Před náma každopádně tady na Rádiu Rockzone poslední dnešní blok živáků a v něm za chvilku třeba legendární Ronnie James Dio, King of Rock'n'Roll.
2: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

muzika na telo.

0: Pomáháme s Europlazmou.
1: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádio Rock Zone.
10: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: Dnešní nekonečný koncert na rádiu Rock Zone nám uzavřel Jeff Healey se svým bandem a předělávkou songu původně od Beatles While My Guitar Gently Weeps. Přesně v 19 hodin se vám opětovně hlásí Šimon Kalousek z moderátorský židle, přeju pohodovej úterní večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, řekneme si se Sašenkou, co je kde novýho ve zprávách. Ahoj.
1: To si pište, ahoj, krásný a pohodovej večer. A před zprávama taky samozřejmě mrkneme na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Podle meteorologů nejnižší teploty okolo 11 až 6, má být jasno až polojasno, někdy zataženo. A zejména v Čechách se můžou ojediněle vytvořit mlhy, tak s tím počítejte. Zítra nás ale čeká jeden z posledních baboletních dní, teploty do 23 stupňů, žádný srážky, poměrně slunce, ale více řekneme samozřejmě za chviličku. Teď totiž půjdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Slovensko se s poctami rozloučilo s učitelkou, která nepřežila útok na škole. Lehečka ve finále v Tokiu prohrál a Slash vydá další společné album s Milesem Kennedym. Slovensko se rozloučilo s učitelkou zavražděnou při útoku ve škole. Smutečního obřadu se státními poctami se ve Staškově zúčastnili nejenom příbuzní 61-leté oběti, ale i kolegové, ministři nebo generální prokurátor. Věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta, uvedla to slovenská média. Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo na základní škole, když děti chránila před útočníkem s nožem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14-letou dívkou je naplánované na zítřek. Z útoku policie podezírá 13-letého žáka školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, protože vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů. Ještě před útokem totiž policie obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce. Ten podle médií vyhotovil koláž s podobiznami učitelek a s koncentračním táborem. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku mají předvolební problém. Někteří lidé tu totiž do schránek dostali chybné hlasovací lístky. Na jedné straně jsou jména staroveských kandidátů, na druhé ale kandidáti z obce Kobeřice na Opavsku. Co s tím zjišťovala naše zpravodajka Eva Panošová?
3: Hezké odpoledne. Tyto lístky jsou samozřejmě neplatné a radnice začala tiskovou chybu způsobenou dodavatelem okamžitě řešit. Zajistila už, aby ve všech volebních místnostech měli voliči lístky správné. V každém případě by si ale lidé měli své hlasovací lístky zkontrolovat a ověřit si, zda jsou na obou stranách kandidáti do zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kdo má hlasovací lístek chybný, nový dostane ve volební místnosti nebo si ho už nyní může vyzvednout na obecním úřadu. Na možnost záměny upozorní voliče i členové volebních komisí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jiří Lehečka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce španělskému hráči Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6. 24-letý Lehečka utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Český hráč po utkání se sedminásobným grandslamovým šampionem řekl, že ho mrzí, že to dnes nedokázal. Ale kdyby mu někdo před turnajem v Japonsku řekl, že to bude hrát finále proti jednomu z nejlepších hráčů na světě, tak by to bral. Lehečkovi ve světovém žebříčku patří 19. místo. Slash a Miles Kennedy znovu spojili síly. Kytarista legendárních Guns N' Roses a zpěvák kapely Alter Bridge se v rámci skupiny Conspirators sešli už k pátému společnému albu. Deska s názvem Flying Blind vyjde 26. února příštího roku a uvozuje ji stejnojmenný single. Na videoklip se můžete podívat na rockzone.cz. Album vznikalo převážně ve studiu Barbarossa na Floridě a produkoval ho zkušený Michael Basket, se kterým oba hudebníci už v minulosti několikrát spolupracovali. S novým albem vyrazí i na světové turné. V Česku by se měli objevit na festivalu Masters of Rock. Na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Tak zítra má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 23 stupňů.
0: Tak to bychom měli. Já se Šence moc děkuju za zprávy. 4 minuty po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Já vaše tipy čekám jako vždycky. Buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailový adrese hrajeme@rockzone.cz. No a třetí možnost samozřejmě náš Rockzone Facebook, kam mi pište buď to do zpráv, anebo do komentáře pod nejnovějším příspěvkem.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak hodinku na vaše přání nám otevřeli slovenský horký žezlíče se svým silným refrénem, no a já už vytahu první váš tip z facebookových zpráv, napsal mi Adam. Čau Šimone, co takhle na pohodový večer? Guns N' Roses a You Could Be Mine. Díky. Adame, dobrý tip, pojďme si dát.
1: Radio Rock Zone.

0: Jak už bylo řečeno dneska ve zprávách, Miles Kennedy chystá další společnou desku se Slashem v rámci kapely Conspirators. Vyjde to všechno v únoru příštího roku. My jsme si teďka ovšem poslechli jeho domovskou kapelu Alter Bridge a song Addicted to Pain. Dáme další facebookový přání, zase zprávy, tentokrát Honza Čaušimode. Dnešek trávím neplánovaně v práci, tak prosím o podporu v podobě nějakých starších N-Trax. Díky. No tak to je dobrá volba, Honzové, a jenom doplním, že N-Trax taky před pár týdny vlastně vydali nový album Cursum Perficio, ale když chceš něco staršího, tak zabrousíme hodně do historie a posílám ti Be All and All.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Za náma Entrex, 19 hodin 25 minut rychlosti, vám jenom připomenu, že až do 8 se tady hraje podle vás, tedy na vaše přání. Připomenu pro jistotu taky kontakty sem, mailová adresa hrajeme@rockzone.cz, náš rockzone Facebook, kam mi můžete psát buď to do zpráv nebo do komentářů pod nejnovější fotku, no a třetí možnost, telefon sem do studia 255 700 707. Aktuální věc od švédských Europe, za chvíli The Cult of Ignorance, pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalenej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Legendární švédský Europe letos nejenom připomínají 40 let od vydání svojí slavný desky The Final Countdown, no ale přicházejí i s novým materiálem, protože je to necelý dva týdny, co vyšlo jejich z brusu nový album Come This Madness, no a na něm najdete i ten song, který před malou chvílí dozněl, The Cult of Ignorance. Tak pojďme na další vaše přání, náš neúnavný věrný fanoušek Tomáš Adam mi napsal do mailu, jak jinak, Ahojšimane, zahrál by se mi opět, a to je napsaný kapitálkama, píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. No tak já, Tomáši, obdivuju, jakou máš lásku k týhletý písni, tak si ji pojďme znovu dát, protože určitě stojí za to. Scorpions a Wind of Change na rádiu Rock Zone.

0: Shodou okolností dneska je to přesně 6 let, co nás opustil fenomenální kytarista Eddie Van Halen. My jsme si dali jeho domovskou kapelu Van Halen teď na rádiu Rockzone prostřednictvím živáku Panama. Tak, to byla příjemná vzpomínka, si myslím. Každopádně před náma poslední vaše dnešní přání, protože zatímco tady Van Halen hráli, tak se mi sem do studia dovolal Krištof a zeptal se mě, jestli bych tady nevyhrabal něco od legendárních německých punkerů Die Totenhosen. Tak já Krištofovi za chvilku pošlu skladbu, která se jmenuje Strom, no a vzkazuju zároveň všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve středu mezi 19. a 20. hodinou.
1: Dinosaur Jr. je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jay Mescis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 19. hodině a 59. minutě nás doprovodil Linkin Park, který ještě za starých časů s Chesterem Benningtonem Break in the Habit. V tuhle chvíli už vás zdraví od mikrofonu opětovně Šimon Kalousek. Pohodovej úterní večer, před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu na další zprávy se Sašenkou, jak jinak.
1: Jasně, nazdar, čau, čau, krásný večer a prolítneme to rychle. Já mám pro vás samozřejmě v úvodu počasí, dneska v noci jasno až polojasno, někdy i zataženo, zejména v Čechách se pak můžou tvořit mlhy a 11 až 6 stupňů nejnižší noční teploty. Zítra pohoda slunečno, převážně tedy 23 maximum, ale více řekneme za chviličku po zprávách. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hlasovací lístky už mají být v rukou voličů. Finské úřady nařídily pozastavení výstavby datových center společnosti Google a Hollywood Undead se vrátí do Prahy. Volební lístky už bychom měli mít u sebe. Nejpozději dnes měli voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by někdo lístky postrádal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu víc než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 2 hodin odpoledne do 10. večer. V sobotu 10. října pak od 8 ráno do 2. odpoledne. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcí. V hlavním městě Praze je to až 70 zastupitelů. Finské úřady vystavily stopku Googlu. Americké společnosti nařídily zastavení výstavby do dvou datových center, dokud nebudou známé výsledky šetření o možných dopadech na životní prostředí, píše to agentura AFP. Výstavba je součástí největší jednorázové investice společnosti v Evropě. V následujících dvou letech má činit nejméně 13 miliard eur. Finsko se stalo magnetem pro datová centra. Díky chladnému podnebí, které pomáhá držet nízko náklady na zvládání tepla, které produkují. Země také disponuje velkým množstvím elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého. Svá centra ve Finsku mají třeba také společnosti Microsoft nebo čínská ByteDance, která vlastní TikTok. Němci milují mince a bankovky. U našich sousedů probíhá téměř polovina transakcí hotově. Situace se postupně mění s nástupem mladší generace, která stále častěji používá platební karty.
3: Podle loňské studie centrální banky platili Němci loni poprvé kartou, mobilním telefonem či chytrými hodinkami více než hotovostí. Trend chce nyní podpořit ministr financí Lars Klingbeil. Navrhl proto, aby měli obchody povinnost přijímat bezhotovostní platby. Vývězky s nápisem Jen hotovost by z výloh německých obchodů mohly zmizet už na začátku příštího roku. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stadion v londýnském Wembley se plní lidmi. Ve 8:45 tam česká fotbalová reprezentace rozehraje další náročné utkání proti domácí Anglii. A tím naši reprezentanti zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Pokusí se proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. Ve Wembley nastoupí Češi už ke svému čtvrtému zápasu v 11 dnech. Hollywood Undead znovu zautočí na Prahu. Rap metalová smršť z Los Angeles se 5. února 2007 vrátí do O2 Univerza. Koncert bude součástí zimního evropského turné a kapela by měla dorazit už s novým albem. Vedle čerstvých skladeb zazní průřez kariéru, včetně pecek z debutu Swan Songs. Vstupenky jdou do prodeje už v pátek 9. října. Na úplný závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra má být pěkně oblačno až polojasno, přechodně zataženo. A zejména ráno čekáme v Čechách ojedinělé mlhy, potom bude oblačnosti ubývat a denní maxima 18 až 23 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 20. hodině nás tady čeká Iggy Pop, dáme taky Meredith Brooks, no a další zpěvačku hnedka na úvod. Tario a její Die Alive, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Queen, rok 1977, album News of the World, na kterém je i tahle velká klasika We Are the Champions.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 20 hodin 18 minut, poslední dnešní pohled na dopravu, který říká, že tady v Praze byste měli dávat pozor ve Vaničkově ulici, kde se srazily dvě osobní auta, čekejte tam nějaký to omezení provozu. V Ústí nad Labem v ulici na Ovčárně stojí v jízdním pruhu osobní auto po nehodě. Na průtahu Liberce před odbočkou na Jablonec směrem od Turnova se srazilo osobní auto s nákladňákem, čekejte tam nárazový zdržení. A na Břeclavsku v Ústopečí v nádražní ulici šetří policie nehodu dvou osobních aut, i tam čekejte omezení provozu. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací, jak vždycky říkám, nás čeká za malej okamžik Lenny Kravitz, ale ještě předtím letošní pecka od Foo Fighters Window.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Živá hotarou jsme s Crying na Radio Rock Zone. No, tak nastala chvíle, přátelé, kdy já, Šimon Klausek, se s váma už pro dnešek s dovolením rozloučím. Popřeju vám, jak jinak než pohodovej zbytek úterního večera, no a my si zítra spolu dáme taky večer od 6 do 9, takže do té doby se mějte krásně a čus.
1: Dinosaur Junior je velké jméno v žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista Jim Mescis, pokaždé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mescis se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jihočeši mají podle kraje začít šetřit s vodou. Jídelna v újezdu se pomalu vrátí k provozu a Ukrajinci začali rozmisťovat v Kyjevě protidronové sítě. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnících i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne pod novým vedoucím. Do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí. Kyjev nově chrání protidronové sítě. Vedení ukrajinské metropole je nechává instalovat na důležité mosty v hlavním městě, napsala to v úterý agentura AFP. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na mosty, které spojují přes řeku Dněpr obě části Kyjeva. Sítě už podle médií chrání také například ulice ukrajinského města Cherson, které leží u frontové linie a je častým terčem ruských útoků. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Rusko v posledních týdnech na svou sousední zemi útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují. Kyjev podle AFP nyní čelí nejintenzivnějším ruským útokům od března 2022.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

Dinosaur Junior je velké jméno v žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopených jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mesci se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko obdrželo první platbu z obranného nástroje SAFE. Nafta ve středu zlevní skoro o 50 a D10 se dočkala nového povrchu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. A začneme dobrou zprávou z Bruselu. Česko dostalo první platbu z obranného nástroje SAFE. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur, tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Uvedla to Evropská komise. Za peníze z obranného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11. To je ale s otazníkem. Nafta ve středu na benzínkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů za litr, což je o 41 haléřů méně než v úterý. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 640 korun 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8 korun za litr z původních téměř 10 korun. U benzínu se spotřební daň nezměnila. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu, byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
2: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
1: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nikola Bartuňková je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. 20-letá tenistka zdolala Rakušanku Krauzovou po třech setech 6-0, 4-6 a 6-3. Bartuňková ve čtvrtfinále narazí na Karolínu Muchovou, která porazila Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí. V osmifinále turnaje v Číně nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovou, které podlehla nečekaně hladce 2x2-6. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Good evening.
1: Dinosaur Junior je velké jméno žánru, kterému se říká Slacker Rock. Je to vlastně objevovaný kytarista James Cis, po každé obklopený jinými muzikanty. Jeho 13. deska vychází po 5leté pauze a Mesci se v ní pokusil navázat na své úplné začátky a prý si pořídil i stejný zvukový aparát, jako měl na začátku 80. Album Der Nier je hutná záležitost, jak zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jihočeši mají podle kraje začít šetřit s vodou. Jídelna v újezdu se pomalu vrátí k provozu a Ukrajinci začali rozmisťovat v Kyjevě protidronové sítě. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnících i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne pod novým vedoucím. Do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí. Kyjev nově chrání protidronové sítě. Vedení ukrajinské metropole je nechává instalovat na důležité mosty v hlavním městě, napsala to v úterý agentura AFP. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na mosty, které spojují přes řeku Dněpr obě části Kyjeva. Sítě už podle médií chrání také například ulice ukrajinského města Cherson, které leží u frontové linie a je častým terčem ruských útoků. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Rusko v posledních týdnech na svou sousední zemi útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují. Kyjev podle AFP nyní čelí nejintenzivnějším ruským útokům od března 2022.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: you.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Česko obdrželo první platbu z obranného nástroje SAFE. Nafta ve středu zlevní skoro o 50 a D10 se dočkala nového povrchu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. A začneme dobrou zprávou z Bruselu. Česko dostalo první platbu z obranného nástroje SAFE. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur, tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Uvedla to Evropská komise. Za peníze z obranného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11. To je ale s otazníkem. Nafta ve středu na benzínkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů za litr, což je o 41 haléřů méně než v úterý. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 640 korun 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8 korun za litr z původních téměř 10 korun. U benzínu se spotřební daň nezměnila. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu. Byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
3: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
2: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Nikola Bartuňková je ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. 20letá tenistka zdolala Rakušanku Krauzovou po třech setech 6-0, 4-6 a 6-3. Bartuňková ve čtvrtfinále narazí na Karolínu Muchovou, která porazila Japonku Naomi Osakaovou 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí. V osmifinále turnaje v Číně nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovou, které podlehla nečekaně hladce 2x2-6. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Primitiva. Pilot patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze. A tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rock Zone.

have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jihočeši mají podle kraje začít šetřit s vodou. Jídelna v újezdu se pomalu vrátí k provozu a Ukrajinci začali rozmisťovat v Kyjevě protidronové sítě. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnících i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne pod novým vedoucím. Do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí. Kyjev nově chrání protidronové sítě. Vedení ukrajinské metropole je nechává instalovat na důležité mosty v hlavním městě, napsala to v úterý agentura AFP. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na mosty, které spojují přes řeku Dněpr obě části Kyjeva. Sítě už podle médií chrání také například ulice ukrajinského města Cherson, které leží u frontové linie a je častým terčem ruských útoků. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Rusko v posledních týdnech na svou sousední zemi útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují. Kyjev podle AFP nyní čelí nejintenzivnějším ruským útokům od března 2022.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. A na závěr doplním počasí. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Festival Pilots patří i u nás k nejoblíbenějším souborům, kombinujícím rock s elektronikou. Teď vydali živák s názvem Víc, než jsme si kdy dovedli představit, a je to záznam z koncertu z Mexico City před 65 tisíci diváky. Hrají na něm samozřejmě všechny své největší songy a kdyby se vám zachtělo, existuje i filmová verze a tu zvukovou si dáme dneska večer 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko obdrželo první platbu z obranného nástroje SAFE. Nafta ve středu zlevní skoro o 50 a D10 se dočkala nového povrchu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. A začneme dobrou zprávou z Bruselu. Česko dostalo první platbu z obranného nástroje SAFE. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur.